0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: co je zrovna teď in Fine Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fine?

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Vždycky fresh.
2: Let's go! Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fresh. Fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc je tu. Nejvíc je tu ve vysílání. Fajn.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
0: Fajn. Go.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
4: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Jsme online.
8: Online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Angličtina od první třídy nakonec vůbec nebude a druhý cizí jazyk má být jenom volitelný. Podle kritiků může Česko ztratit náskok v jazykové vybavenosti, ministerstvo ale tvrdí, že školy už teď naráží na nedostatek učitelů a celkově kapacit. Zveřejnil se žebříček dresů všech 48 účastníků v mistrovství světa roku 2026. Česká reprezentace skončila na 46. místě. Podle hostitele je červený dres příliš nevýrazný, přestože Puma odkazuje na slavný tým z Eura 1996. Nejlépe dopadl dres Ghany, inspirovaný tradiční látkou. Švédskou popovou hvězdu Zaru Larsson je velký zájem. Ve hře je několik nahrávacích společností a podle zákulisních informací už měla padnout i velmi vysoká finance.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Čtvrteční ráno, je tady 6. hodina ranní, au. Bolí to, hrozně to bolí. Co s tím budem dělat? Nevím. Asi si pustí nějaký ty písničky, říct si nějaký ty nový věci, však to zdáme. My víme, jak začít ráno, vzhledem k tomu, že dneska venku docela jako ošklivo. Důležitý vzít si náhradní tričko sebou. Tak to pojďme odpalit něčím, co nám to tričko připomíná. Tady to je. Hezký ráno. Bendy, chce něco dodat?
3: Krásný dobrý ráno.
2: Ano. Jdem na to, pojďte. Morning Boost. Fajn.

Krásné dobré čtvrteční ráno. My sice nevíme, jaký tričko koho jako naštve, ale víme, koho naštve tenhle ten song našeho hudebního manažera Libora. Tomu taky jenom tak jako mimochodem přejem hezký dobrý ráno. A když už jsme u Libora, tady je český Eminem.

0: 10 minutek po 6. hodině, krásný dobrý ráno, tohle byla Olivia Dean, její Nice to Each Other. No a buďme k sobě hezký, milý, protože třeba my taky můžeme být hezký, milý a dát vám něco.
1: Jo, třeba tohle.
2: Slyšíš to? Moře, hudba, lidi a noc, která nikdy nekončí. Tohle je Zrče Festival.
1: Je to tak, pomalu se to blíží, pomalu ale jistě, pomalu se blíží ta největší česká kalba v Chorvatsku, kterou lze zažít, to je Zrče Festival, festival, na který vám možná tady na Fajnu dáme lístky.
0: Budou dva, budete moct říct svého kamaráda či kamarádku. No a co je důležitý, udělat si čas od 11. do 17. července.
1: Je to tak, potom na tomhle festiáku potkáte jména jako třeba Ben, Kellyn, Separ a mnoho dalších. Stačí poslouchat a třeba během dnešního rána vyhrát lístky na Zrče Festival. Budeme držet palce, buďte ready, my pokračujeme dál do té doby nějaký ty songy. Tady je Tiffany Arish, její Vertigo, mega banger.
2: Léto začíná na Zrče. Zapni Fajn Rádio a jeď s námi.

Takhle zní čtvrteční ráno na Fajnu. 16 minut po 6 hodině. Kato, Johnny, Turn the Lights Off. My se pojďme podívat do playlistu, co nám bude hrát dál. Za chvilku.

0: vůbec děkujem, že takovýhle banger můžeme hrát v rádiu, jako. Kde bychom byli bez takovýhle songu, že jo? Takže děkujeme moc. Beyoncé, její Sweet Dreams, se malý okamžik. A kromě toho... Chemical Brothers, jejich Go! Takhle bude znít následující 10-minutovka na Fajnu. Na lepší probouzení. A pak si dáme nějaký ty tři random fakta. Pozor, dneska to bude speciální edice, tak si to nechte ujít. Pokračujeme dál.
1: Tahle show je o hudbě. Tečka. Morning Boost. Fajn.
2: Okay, ready? Za pár vteřin už zase hrajem. Za pár vteřin už zase hrajem.
3: Duh.
2: A za pár vteřin už zase hrajem. To je všechno. Naschle.

0: vytáhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Imagine Dragons, Giatech, Enemy na fajnu, půl sedmý. Ideální čas dát si nějaký ty random fakta. Pojďme na to.
1: Random fakta.
0: V roce 82 porazilo na mistrovství světa ve fotbale Maďarsko Salvador 10-1. Jde o nejvyšší počet vstřelných gólů během jednoho zápasu na MS. Ale ani zdaleka Maďarsko neskorovalo tolik, jako v kozičce ten jeden váš kamarád, s kterým se zrovna rozešla holka. Za celou dobu konání světového šampionátu ve fotbale se mistry světa stalo pouze 8 zemí. A možná to některý překvapí, ale Česko mezi nimi nehledejte. Ale kdo tvrdí, že se to nemůže změnit, že jo? Ankara, Češi. A nakonec ten největší fakt všech faktů, co nám odvaří faktový mozek. Poprvé v historii se světový šampionát ve fotbale koná v roce 2026. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Krásné čtvrteční ráno s Fajnem, tohle to byly Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Ciny, jejich We Pray. 6 minut před 6:45, dámy a pánové, za chvilku třeba... Je to tak, tento nehynoucí hit. Za malý okamžik v Etheru Fajnu. Hit s názvem Beauty and Beat. Ideálka, jakhle si prostě po ránu zaspívat. Kromě toho, taky třeba Taylor Swift. Její Elizabeth Taylor. By the way, Taylor chystá svatbu v Madison Square Garden, kam se vyjde 22 000 lidí.
1: Dobrá svatbička.
0: To jo, představ si ty dary, kolik jich dostane. Hodně.
1: Záleží, jestli tam pozve tolik lidí.
0: Bude to velký host. Ale spíš nás zajímá, jak se pak bude jmenovat, když si vezme toho Travise Kelce, toho fotbalistu, jestli bude Kelsová. Taylor Kelsová Swiftová. Uvidíme, máme se na co těšit. Minimálně teď se můžeme těšit aspoň na ty songy. Tohle za chvilku. Pak dáme hudební battle. Zase se pohádáme, jak to máme rádi. Pokračujeme dál. Morning

0: Taylor Swift, její Elizabeth Taylor na Fajnu 8 minut před 7 hodinou. Dobré ráno, čtvrteční ráno všem.
1: Potřebujeme v tuhle chvíli někoho z vás. 724-634-634, pojďte volat a pojďte rozlousknout, který song, který ze dvou songů pošleme do éteru. Je to já versus Fiki. Můj song proti Fiki mu song. So, jak to skloním? To
0: taky nevím. A už někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Tomáš.
1: Čau, Tome.
0: Hele, my na tebe máme hned takhle po ránu takovou zákeřnou otázku. Nebudem se tě ptát, jaký máš ráno, ale kdyby jsi jako mohl třeba na jeden den stát nějakým kusem nábytku, čím bys byl?
2: Asi gaučem.
0: Ještě jednou?
2: Gauč mě napadlo.
1: Gauč,
0: tak
1: gauč.
0: Tak, Tomáš gauč.
1: Počkej, to mě zajímá, proč zrovna gauč?
2: Nevím, mě to napadlo jako první věc.
1: Ok.
0: Asi tam trávíš nejvíc času, ne?
2: Tak
0: to jsme dva, dobrý. Ale tvým úkolem teďkon vybrat song, máme tady dvě možnosti. Ta první zní následovně.
1: Joel Corey, Tom Grennan, Lionheart.
0: Jak to na tebe působí, Tome?
2: No, je to takový rychlý poráno.
0: Pustil bys si to třeba na gauči?
2: Asi jo.
0: Ok. Tak uvidíme, jestli gaučové podmínky splňuje i následující song. Calvin Harris. Ellie Goulding. Jejich Outside. Tome, teď je to na tobě, jaký song pošleme dál?
2: Dvojku?
1: Ok.
2: Dvojku.
0: A tipnul bys si...
2: Působí na mě tak jako nostalgicky.
0: Ok.
1: Jo.
0: Tipnul bys si, kdo z nás z Wendy ten song vybral?
2: Tipnul bych Wendy.
0: Skutek.
1: Je to fakt.
0: Hele, chceš to někomu poslat ještě?
2: Asi všem jedu do práce teďka, takže všem, co jedou taky do práce. A
0: tak jo, to je. Ať potom brzo zavítej na gauž po té práci a odpočinou si.
2: Přesně, ať se brzo doma.
0: Měj se krásně, užívej a hodně štěstí.
1: Čau. Měj se, ahoj.
0: No a my pouštíme Kelvina a Eli.
1: No jo, no.
0: Jejich Outside a já jsem zase vyhrál.
1: Jak zase? Halo.
0: Jdem na to.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Na DAB Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
3: USA vznikají další seznamky určený výhradně pro neočkovaný lidi. Jejich zakladatelé tvrdí, že chtějí spojovat uživatele se stejnými názory na zdraví, očkování nebo osobní svoboda. Zájem o podobné platformy výrazně vzrostl. Nejenom během covidu, ale i teďkon je to obrovský téma, hlavně v USA. Ve fast foodu v Číně řešili opravdu netradiční konflikt. Zákaznice se rozčílila kvůli chybějícímu plastovému brčku a začala je po obsluze velice agresivně házet. 19-letý zaměstnanec přitom zůstal úplně v klidu, omlouval se a snažil se situaci pořádně uklidnit. Policie později zjistila, že agresivní žena pracuje jako učitelka. Internetem se šíří spekulace, že by se Taylor Swift mohla vdát už 3. července v New Yorkském Madison Square Garden. Sázkové kanceláře po vlně sázek výrazně zvýšily pravděpodobnost. Zatím ale nic oficiálně potvrzený není. Fajn.
4: Pozor si dejte v Praze, v ulici k Barandovu, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh před křižovatkou s ulicí ke Smíchovou, směr Barandovský most, tady bourali 4 osobní automobily, počítejte se zdržením. Velký špatný taky na silnici 58 u obce Kopřivnice, okres Nový Jičín, tady je havárka těžkého nákladního vozidla. No a pozor taky na silnici 169 u obce Rejštejn, okres Klatovy. Tady probíhá vyšetřování nehody motorky s automobilem. Tolik dopravy, teď už Morning Boost na Fajnu.

7 hodin, 3 minuty, k tomu pokračuje Morning Bus na Fajnu. Říkám, další hodina bude klasicky nabitá songama, ale nejen tím, protože za malé okamžik je na čase, aby jsme my z Vendy přesedlali takzvaně do... z moderátorského křesla do komentátorského křesla. Vzhledem k tomu, že dnešním dnem startuje mistrovství světa ve fotbale, dáme vám ty nejlepší predikce pro následující šampionát. Buďte u toho, ať vám nic neuteče. Do té doby David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, jejich Gone, Gone, Gone, Go!

0: Ernste Sombreho Homebreaker. 10 minut po 7 hodině, krásné čtvrteční ráno všem. Dámy a pánové, je to tady. Po 4 letech opět světový šampionát ve fotbale. A nastává čas, kdy zbytek světa bude řvát na pár jako milionářů na hřišti, ať koukají makat a ať se navrací do země, aniž by nepřivezli titul mistry světa. A protože my z Vendy jsme ti nejlegitimnější lidi, co by měli komentovat fotbalové dění, ano, mám Eden za rohem a kromě toho, že tam bude teďkon Eva mít koncert, toho za stolik nevím. A Vendy, Vendy je prostě Vendy a má radši hokej. A proto si pojďme říct ty nejdůležitější predikce pro následující MS ve fotbale. Ale pozor, pouze špatné odpovědi. Já začnu a říkám, že Neymar se rozhodně nezraní a rozhodně se nezraní hned v prvním zápase. Co tam máš ty?
1: Tak já říkám, že rozhodně v poločase bude vystupovat Helenka Vondráčková.
0: Dobrý. Ano, mu věřím. Rozhodně rozhodčí nezařízne žádný zápas.
1: Myslím si, že každý zápas bude mít 20 zakázaných uvolnění.
0: Ano, ano. Lidi na stadionu se přepijou vody, které tam bude požehnaně.
1: Lidi, 724-634-634, pojďte psát vaše špatné odpovědi.
0: Ano, vaše špatné predispozice, ale uvidíme, třeba se nějaká špatná predispozice nakonec vyplní, třeba jako, že Češi nevyhrajou mistrovství světa.
1: Mně by se líbila ta Helenka.
0: To by se splnil sem těm. Jaký iShow speed, dejte tam Helenku, prosím vás.
1: Dlouhou noc.
0: Asi. Jo, 724-634-634, pojďte dát vědět, jaký jsou vaše špatné predispozice. Do té doby Harry Styles.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running na Fajnu, 18 minut po 7 hodině a my stále řešíme ty nejdůležitější a vlastně špatný predispozice pro následující MS ve fotbale. Říkali jsme, ať nám napíšete vaše predispozice, ale pouze ty špatné, které si myslíte, že se nestanou nebo stanou, to je jedno. A máme tady několik zpráv. První zpráva zní, že fotbalovou hymnu naspívá Adam Mišík. Dobře. Velká predispozice.
1: Predikce. Dobré ráno.
0: Neymar si zahraje první zápas.
1: Mhm.
0: To znamená, že nezahraje. Fotbalisti budou jíst hotdoky místo hraní? To by se klidně mohlo stát.
1: To se dnes. Tomu vlastně asi nedivila.
0: Francie si nezničí město. To se nestane. To se stane. Zničí si ho. Však před 14 dněma už jsme tady měli takový menší náznak. No, dámy a pánové, uvidíme, co všechno se vyplní. My samozřejmě budeme držet palce našim českým borcům po 20 letech. Wendy bude taky fandit, i když jí fotbal absolutně nezajímá.
1: Jo, já to.
0: Víš, kde je kapitán českýho týmu?
1: Určitě je to nějaký muž, co hraje fotbal.
0: Ano, to jsi blízko. Jsi na stopě, dobře jdeš. Teďka o něm vyšel song.
1: Jo, od Kelina.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem, jak se to...
0: Vždyť je to v tom názvu.
1: Já vím.
0: No, dámy a pánové, pokud nevíte ani jako Wendy, my vám ten song za malý okamžik představíme. Do té doby další songy, které budou znít třeba jakože Nezvládám, nebo jakože End of Beginning. Hezký ráno. Tahle show je o hudbě.
2: Tečka. Morning Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Frau, taky Marie April, jejich Nezvládám. V půl osmí ráno. To hodně z nás nezvládá. Každopádně uvidíme, jestli někdo z vás zvládne teď to, co je před náma.
1: Zrče 2026. Chcete být s námi? Fajn.
0: Pokud jo, pokud chcete zažít tu největší českou kalbu v Chorvatsku, tak my pro vás celý tenhle ten týden máme lístky právě na Zrče Festival a dnešek není výjimkou. Dnes opět soutěžíme o dva lístky a soutěžit bude Martin, který je teď na drátě. Dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
3: Jak se máme po ránu, Marťo?
2: Unaveně,
3: ale seš ready na to zpívat?
2: Pokusím se.
0: Dobrý.
3: Ok, spočívá to v tom, že my ti pustíme ukázku, můžeš si to klidně jenom teďka poslechnout, vůbec nemusíš zpívat. Pak ti to pustíme znova a tam, kde uslyšíš, že by si měl zpívat, samozřejmě doplnit ten text, tak ho doplníš. Seš na to ready?
2: Ano.
0: Samozřejmě, pokud to doplníš správně, vyhraješ dva lístky na Zrče a budeme se všichni radovat a moc ti to pogratulujeme, jo? Dobře?
2: Dobře.
0: Tak jo. Takhle zní dnešní song. Navždycky blázen. Tak co, máš to tak jako navnímaný?
2: Tyjo, tak to vůbec nemám.
0: Nemáš?
3: Nemáš? Nevíš vůbec?
0: Vůbec nebudeš vědět.
2: Tyjo, to.
3: A nemáš pocit, že jsi to aspoň někdy slyšel?
2: Jako určitě jsem to slyšel, ale ty jo, to.
0: Jajaj.
2: To úplně.
0: Tak, Martine, řekni, víš nebo nevíš?
2: Můžu to pustit ještě jednou.
0: Tak ještě jednou, jo?

0: Budeš vědět?
1: Ježišmarja, já to mám úplně na jazyku, ale úplně nevím, jak to začíná.
0: Tak Martine, moc mě to mrzí, bohužel budem muset vzít někoho dalšího.
2: Hele, ale zítra je taky den, neboj.
0: Přesně.
1: Jo.
0: Tak zatím.
2: Moc nás to mrzí, tak se měj krásně, zatím. Ahoj.
0: Čau. Tak jo, bohužel musíme vzít teda bohu dík, možná pro někoho dalšího. Dobré ráno, kdo je na drátě?
3: Ahoj, Petr.
2: Halo, halo, Petr? Peťo?
0: Peťo. Peťo.
2: Peťo.
0: No nic, tak Peťa nic. Kdo je další? Nefunguje to. Nefunguje to.
2: Ne.
0: Rozbilo se to celý.
2: Halo, halo.
0: Celý se to rozbilo.
2: Telefonické obtíže.
0: Halo, dobré ráno, kdo je na drátě? Nikdo? Dobré ráno, kdo je na drátě? Halo?
2: Halo, halo.
0: Taky. Dobré ráno, kdo je na drátě?
4: Čau, tady Dan.
2: Ahoj.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Myslíš si, že víš, nebo jsi to neslyšel?
4: Myslím si, že vím, slyšel.
2: OK, takže když ti to pustíme, dospíváš to?
4: Úplně, já to znamenám.
2: Pojď na to.
0: Tak jo, 3, 2, 1.
5: Nevždycky blázen.
4: Já tě chtěl jenom mít rád a teď nemůžu spát, už jsem navždycky blázen.
2: Celou písničku.
5: Já tě chtěl jenom mít rád a teď nemůžu spát,
2: už jsem navždycky blázen.
0: Dane, víš, co to znamená?
4: Vím, co to znamená.
2: Co to znamená?
0: Co to znamená?
4: Znamená to, že jsem to zaspíval a jedu s přítelkyní na vodě.
0: Gratulka, gratulka, gratulka. Zandal jsi to jak frajer a myslím si, že si ty lístky legitimně zasloužíš. Ty už jsi říkal... Prosím, ještě jednou.
4: Díky moc
0: krát. Nejí zač.
2: Vyhrál jsi to, nemáš zač.
0: Tak jo, hele, vydrž nám na drátě, vezmem si od tebe potřebný údaje a užijte si to s přítelkyní.
4: Určitě, moc děkuju, zatím,
0: tak
4: čau.
0: Jo, čau,
4: zatím.
0: Čau, čau. No jo, tohle to byl Dan, který nakonec v poslední minutě v prodloužení vyhrál a uvidíme, kdo zase zítra. Pozor, poslední příležitost. Držíme palce, tady vidíte MC Bíšen Hany. Morning

0: čtvrteční Morning Boost čtvrtku je Alešo Heroes, právě jako na fajnou minutu před 7:45. My pokračujeme dál, za malý okamžik třeba Leony. Don't worry, pokud vás dneska čeká nějaká totální blbost. S naším playlistem to nebude zas taková blbost. To, že to bude blbost, to nevyvracujeme. Ale držíme palce. Každopádně, než bude ještě hrát tenhle song, tak si dáme tohle. Jaj. Oblíbený song Charlesa Leclerca a Lewise Hamiltona. Song s názvem Ferrari. Ferrari, který má na svědomí James Hype a Miggy de la Rosa. Takhle bude zní následující 10 minutovka na fajnu. A pak mrknem, co nám zase Evropská unie chce zakázat, jako by to nestačilo, že jo? Tak je hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
1: If you're online, Fajn Radio můžeš poslouchat i online. Go! Je to jednoduchý. www.fajnradio.cz.

0: James Hype, Megi De La Rosa, jejich Ferrari, takhle při čtvrtku ráno na Fajnu.
1: Evropská unie schválila, že už se budou omezovat malý obaly. Malý jednorázový obaly, aha, ale jako ono to zní, že je to třeba, já nevím, obal jako na ovoce. Mm-hmm. Což jako je také v tom, ale co je podstatný, je, že do toho patří i mini hotelový šampony a mini kosmetika na cestování. Takže všechny hotely v Evropské unii do konce tohoto roku tyhle ty mini šampony budou muset odstranit.
0: Co mám teď jako krás těch hotelů? To je blbý. Chápete to, že nám Evropská unie zakázala plastový brčka, jo? Zakázali nám plastový kelínky, plastový tyčky k balónkům, jak máme jako uspořádat narozeninovou oslavu, nevím. V podstatě všechno, co je plastový, nám zakázala. Zakázala nám asbest. A to byl pevný, levný materiál, jo, ke všemu dokázal odolat jako vysokým teplotám. Dokonce nám zakázali auta se spalovacím motorem od roku 2035. Ale nic se to nevyrovná tomuhle, co teďko zakázali.
1: Jako mini hotelový šamponky.
0: Blbý.
1: To už je jako přes čáru.
0: Říkáme, aby jsme měli čas se s tím nějakým způsobem popasovat. Ale odkud, že to zakážu, není tam napsáno?
1: No oni to teďka schválili a do konce roku by to mělo být.
0: Jo, takže teďko ještě na dovče to půjde.
1: Bude to poslední rok, co si můžete něco takového z hotelu pokrýt jako suvenýr.
0: Tak si to pojďme užít, dokud můžem. S tímhle zákazem, tyjo. Nevím, no. Hele, před náma Ella Langley, její Choosing Texas. No a říkám, s tímhle zákazem bych si taky vybral radši Texas. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fajn Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fajnradio.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
4: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
5: Venku dnes oblačno s občasným deštěm, no a nejvyšší denní teploty dneska 14 až 18 stupňů Celsia.
6: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Hypotéky v Česku dál zůstávají drahé a pro statisíce rodin to znamená vyšší měsíční splátky. Banky sice sazby lehce upravují, ale výrazný zlevnění zatím pořád nepřichází. Téma se dotýká i obrovských jmen, například i Andreje Babiše. Britka žaluje výrobce sýrů o víc než 200 000 liber, potom co její manžel zemřel po konzumaci sýra kontaminovaného bakteriemi. Vyšetřování ukázalo, že produkt nebyl vhodný ke konzumaci a ke kontaminaci zřejmě došlo už při výrobě. Gwyneth Paltrow se objevila v nové reklamní kampani pro luxusní rezidenční projekt. Spot cílí na bohaté zahraniční klienty a prodává bydlení spíš jako životní styl než úplně nemovitost.
9: Fajn.
5: Nehoda aktuálně v Plzni v ulici Přemyslova. Jsou tady dvě osobní auta v sobě, probíhá vyšetřování nehody. Ulice je průjezdná, ale projíždějte opatrně. Nehoda taky v ulici Švabinského v Domažlicích. Tady jsou v sobě tři auta, na místě zasahují i záchranné složky. Proto pokud máte možnost, tak se ulici raději vyhněte. No a s možným zdržením počítejte v Brně, a to v ulici Jedovnická. Tady došlo ke srážce motorky a chodce, hlášena je i překážka na vozovce.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Krásné dobré ráno všem. Morning Boost stojí na začátku své poslední čtvrteční hodiny, která bude klasicky nabitá a nejen songama. Protože za malý okamžik si řekneme, jakými způsoby se dá jako odhalit třeba nevěra. Taky koukneme na nový song, který vydal Killin. A hlavně tady budou nějaký ty nový filmy v kinech. Pohodu všem, jdem to odpálit, jdeme na to. Medusa, James Carter, Ellie Duhe, jejich Bad Memories.

0: Jisoo taky z jiných, Eyes Closed na fajnu, 10 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, možná i vás potkala taková jistá nemilá věc. Věc, kdy jste přišli na nevěru svého partnera. Většinou se na to přijde tak, že dotyčnej nechá třeba ležet mobil na stole, odejde na záchod a zrovna v tu chvíli mu přijde zpráva od mámy, kde je napsáno: včerejší noc byla super. Tak vám asi dojde, že to nebyla mamka. Ne, že by noc s mamkou nemohla být super, ale chápete. To je jeden způsob, jak přijít na nevěru. Ale nic si nevyrovná tomu, jak na to přišel jeden streamer.
1: Tenhle streamer odhalil nevěru svojí partnerky tak, že se podíval na videozáznam kamery z jeho kočičího záchodu. A prostě to celý viděl. Nejenom, že viděl kočku, jak tam
0: ano.
1: Háže bobek, ale zároveň svojí přítelkyně s někým jiným.
0: Víš, třeba ta kočka jako měla takovou jako, že to věděla a chtěla tím dát najevo, že se jí to nelíbí.
1: Tak šla jako na ten záchod.
0: Šla na záchod a právě chtěla ho jako chtěla to nasničit tomu svému páničkovi, že jo. Že hej, koukej, co dělaj. To šílený.
1: Mně ale jako vlastně napadá, proč by se někdo kupoval se kočičí záchod s kamerou, aby si viděl na to, jak to ta kočka, jako, jak vykonává svoji potřebu.
0: No, jasně, no.
1: Proč bys to, jakože jasný, tady to zachránilo nevěru, jo? Mm-hmm. Nebo zachránilo to jednoho kluka, aby nebyl jako paroháč, ale jako, proč by se zkoukal na to, jak tvoje kočka?
0: Třeba mají lidi prostě zvláštní úchylky, no. Tak...
1: Lidi dejte vědět.
0: 724634634, máte záchod, kočičí záchod s kamerou?
1: Koupili byste si ho, dává vám to smysl, proč by to někdo dělal.
0: Ne, a třeba ta kočka má problémy s vyprazňováním a ty potřebuješ kontrolovat, jestli jako se vyprazňuje.
1: Ale to vidíš v tom záchodě, když přijdeš z té práce, tak to stejně vidíš.
0: Ne, fakt no, nepotřebuješ to mít ve 4Kčku, uložený na disku.
1: Dejte vědět, jestli někdo máte dokonce takový kočičí záchod, dejte vědět, mě to hrozně zajímá, proč jste si ho koupil.
0: Já bych jenom chtěl říct, že jakoby chápete, že někdo si prostě přečte právě čet s mámkou, nemámkou, tak přijde na nevěru. Někdo zase na nevěru přijde tak, že jako najde cizí kalhotky, uspoluje se v autě. Ale tenhle streamer zažil něco, co jako nikdo. Týpek prostě ví, že během toho, co ho jeho přítelkyně jako podváděla, se byla jeho kočka prostě vyprázdnit. Co víc chcete? Morning.

0: Alex Voren, jeho Eternity na Fajnu. Takhle při čtvrtku ráno, 19 minut po 8 hodině.
1: My jsme se bavili o tom, že kočičí záchod odhalil nevěru, protože v něm byla kamera. No a mě vlastně jako zajímalo, proč by se někdo pořídil jakože kočičí záchůdek s kamerou. A došla docela dobrá hlasovka. Má to normálně příběh, point i
0: úplně všechno. Tak pojď, chcem to vidět.
2: Tak jenom tak maličkosti. My máme kameru, nebo měli jsme kameru na kočičí záchod, aby jsme věděli, jestli tam vůbec chodí kadit. Mm-hmm. A kvůli tomu, ne, aby jsme se nějak měli potichu z toho nebo tak, ale protože kdykoliv jsme šli čistý kočičí záchod, bobky tam nebyly. Mm-hmm. Furt jsme je hledali, nikdy jsme je nenašli. Oh. Tak jsme dali kameru, aby jsme věděli, jestli vůbec tam chodí na ten záchod. Mm-hmm. To je jedna věc. A nebo jestli tam chodí, měli jsme jenom jednoho kocourka. A potom jsme zjistili, že to vždycky pes vyhrabala se žrou.
0: Okay.
1: Tak jako tady to chápu, pak taky píše paní, že když máte hodně koček, tak
0: abyste věděli,
1: který bobek jako vlastně. A dává to smysl, když je nějaká kočička nemocná, tak vlastně vidíte, že na ten záchod.
0: Takže kočičí kamera na záchodě kočičím buď odhalí nevěru, odhalí jistý váš pes, nebo jestli vaše kočička chodí na záchod. Jo, tak to jsou skvělý zprávy takhle po ránu. Dámy a pánové, my se pojďme podívat na jistou novinku, která vyšla včera, když jsme teď tady nakousli to fotbalový téma před chvilkou. Kellyn a Nobody Listen vydali novej song. Asi někomu dojde, že se jmenuje Krejčí. A je to o Láďovi Krejčím. O kapitánovi české reprezentace. My si tenhle song dáme za malý okamžik celý. Tenhle song má podpořit našeho českého kapitána, aby dovedl český národňák co nejdál. My samozřejmě budeme držet palce a za malý okamžik tenhle ten song v plný kráse. Tak u toho buďte.

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

tak je to paráda, je to můj první zápas proti takovému klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál jsem jí z probě a říkám, spojil jsem se na všechno každým letem.

0: Drake, jeho song, který by byl asi nejspíš lepší pustit si až večer, vzhledem k tomu, že teprve teďko nejdeme do práce nebo do školy, jeho Hold On, We Are Going Home na fajnu. 8:30, aktuální čas, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že čtvrtek, je tady tohle. Je tady čtvrtek a to znamená, že se pojďme podívat na nový filmy, které dnes jdou do kina. A jako první tady mám film, na který čekám už fakt velmi, velmi dlouho, tak zhruba asi tak 3 roky. Mm-hmm. Je to film, který nese název Disclosure Day, neboli Den odhalení. Je to film od asi toho nejlepšího režiséra na téhle planetě, Stevena Spielberga. Je to film o mimozemšťanech. Já miluju mimozemšťany. Kde je mimozemšťan, to je film pro mě. Dámy a pánové, film, kde se lidstvo dozví, že jsou mimozemšťani mezi náma. O tom je vlastně celý ten film. Je to nabitý, je to monumentální, je to šílený a my se na to velmi těšíme. Takže pokud i vy třeba dneska byste chtěli zajít do kina, tohle je tip ode mě pro vás. A pozor, podle AI to má hodnocení 72%, wow, což je velmi, velmi hodně.
1: Druhý film, na který můžete vyrazit, je třeba Soukromý život, v angličtině A Private Life. Je to teda francouzský film.
0: Jo, taky dobrý.
1: Je to o psychiatričce, která má svoji pacientku a ta se najednou prostě neukáže třeba už po třetí na sezení. Ty sezení nejsou každý den, že jo. No a protože se neukazuje, tak už jako dohledává, co se stalo a zjišťuje, že umřela. Jenomže má jako pocit, že byla jako zavražděná a tak potom pátrá a snaží se najít to, kdo byl tím vrahem. Je to takový krimi, částečně jsou tam i nějaký jako vtipný scény, tak jenom takový jako uvolnění, kdybyste chtěli do kina, tak Soukromý život by mohla být
0: to ta volba. To jsou naše dva tipy. Na co půjdete vy, to je jenom na vás. My pojďme na další songy v playlistu. Sapokus, jejich Elevate. Morning Boost.

0: Damiano David, jeho Born with a Broken Heart na Fajnu. 3 minuty před 8:45 aktuální čas. Dámy a pánové, na Fajnu za malý okamžik třeba tohle. Nebude chybět Wiz the MC, Beast and Honey, jejich Show Me Love. Ale co víc, a co rozhodně nemůže chybět takhle po ránu, je tohle. Hit číslo 1 v České republice. A už za 2 dny, možná naživo, protože nebudu mít kde zaparkovat, protože Eva bude v Edenu, její Perpetuum mobile za malou okamžik na Fajnu. A my se těšíme. Tak tohle za malou okamžik. Ještě chceš něco dodat, Wendy?
1: No,
0: jdeme na to. Morning Boost.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
1: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: With the MC Beast in Honey, Show Me Love. Na fajnu, 10 minut před 9 hodinou a pozor, SOS, SOS. Teď měla hrát Eva Farná. Nebojte, bude hrát Eva Farná hned po tom, co dohraje Eva Farná. Dámy a pánové, velká věc. Eva Farná vydala před 47 minutama novej song. Je to čerstvý jako blázen. Song, který nese název Neříkej, co má se stát. Song, který se všichni povinně musíme naučit a máme už na to jenom pouhý 2 dny.
1: Někdo možná 3.
0: Někdo možná 4.
1: Někdo trošku víc. Nicméně, co je zajímavý, je, že na textu se podílel i René Dank.
0: Hustý, hustý. Tak třeba přijde i taky jako do Edenu.
1: No. Vlastně nevíme, koho si tam Evička pošle.
0: Tam bude hostu. Dámy a pánové, tak my vám ten song, který vyšel teďkon před malou chvilkou, pustíme úplně jako první. Celý České republice. Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Tady na fajnu. Premiéra. Pojďme na to a pojďme se to naučit. Ať to umíme. Ať tu Evu nesklameme. Neříkej, co má se stát.

0: A nám se to líbí. Eva Farná, premiérový song, nebo premiérový vydání, premiérový přehrání tady u nás na Fajnu jejího songu Neříkej, co má se stát. 6 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je u konce. A pozor, s Evou Farnou to rozhodně nekončí, ba naopak, s Evou to bude ještě chvilku pokračovat. My se ale musíme rozloučit, budeme se těšit na vás zase zítra, v pátek o 6. Něco ještě bys chtěla dodat?
1: Mějte se krásně, těšíme se na zítra a čau!
0: Čau, a tady na naše rozloučení Eva Farna. Vy totiž není nikdy dost.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
3: Ještě předtím, než odstartujeme dnešní Music Boost, tak pojďme na počasí. Dneska je většinou oblačno, tak zataženo, místy se objevuje přehánka, hlavně v Čechách není vyloučená ani bouřka a teploty se pohybují zhruba mezi 12 a 17 stupni. Během dne zůstane počasí sice proměnlivý odpoledne, ale postupně začne srážek ubývat.
4: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Plánovaná povinná angličtina od první třídy nakonec vůbec nebude a druhý cizí jazyk má být jenom volitelný. Podle kritiků může Česko ztratit náskok v jazykové vybavenosti

0: ministerstvo ale tvrdí, že školy už teď naráží na nedostatek učitelů a celkově kapacit. Zveřejnil se žebříček dresů všech 48 účastníků mistrovství světa roku 2026. Česká reprezentace skončila na 46. místě. Podle hostitele je červený dres příliš nevýrazný, přestože Puma odkazuje na slavný tým z Eura 1996. Nejlépe dopadl dres Ghany, inspirovaný tradiční látkou. O švédskou popovou hvězdu Zaru Larsson je velký zájem. Ve hře je několik nahrávacích společností a podle zákulisních informací už měla padnout i velmi vysoká finanční nabídka. Zpěvačka tak aktuálně vybírá, s kým svojí spolu další hudební kapitolu.
1: Fajn. Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn. Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: A pojďme ještě rychle na dopravu. Pozor, ve Středočeském kraji se srazily dvě osobní auta na silnici 101 u Zelenče na Praze Východ. Taky další nehoda omezuje provoz na Mělnicku u Medonos, kde havarovalo nákladní vozidlo a problémy hlásí také Krkonoše. Ve Špindlerově mlýně došlo krátce před 9. hodinou k nehodě na místní komunikaci. Pokud jste na cestách, počkejte místy se zdržením a hlavně jezděte opatrně.
1: Music Boost.

lidi, startuje čtvrteční Music Boost a dneska tady není Aja, dneska jsem tady já, Kristin, ale věřím, že se to tak i společně užijeme. 4 hodinky před náma, hele, nebudu to protahovat, pojďme to odstartovat pořádně. Tate McRae nebo taky Shawn Mendes, Why, Why, Why, právě teď na Fajnu. Tak se to užijte. Music Boost.

0: taky Ale Farben, jejich Supergirl, tady u nás na Fajnu, při čtvrtku. A lidi, včera se děly velký věci. Po 72 dnech boje, hladů, různých intrik, už konečně známe vítěze Survivoru. Věřím, že už ho znáte, protože to bylo včera úplně, ale úplně všude. Takhle, já vám řeknu jednu věc. Já jsem včera byla ve Foru Karlín a když se to jméno přečetlo nahlas, tak to byla fakt jako síla. Za chvíli vám řeknu, co mělo se na tom překvapilo tak nějak jako nejvíc. Hele, celkově za chvíli to celý probereme, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte. A za chvíli taky třeba Sombr, James Hype. Určitě je na co se těšit, tak za chvíle, na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tohleto byl Sombr, jeho Back to Friends na Fajnu.
1: 9.32 to je aktuální čas, no a teď se dozvíme, nebo my už to jako tak nějak víme, je to venku Survivor 2026, máme vítěze, stal se jim Otakar, upřímně můj extrémně velký favorit, takže gratuluju, bylo to úplně top, já jsem to doufala v to. A víte co, mě včera ve Fóru Karlín vlastně došlo, protože včera se konalo jako finále, živě, a já jsem u toho mohla bejt, nebo celkově my jako fajn jsme u toho mohli bejt a tak mi došlo, že my všichni milujeme jako hrozně typovat, kdo vyhraje, jo. Celou sezonu máme jako své favority, hádáme se s kámošem a píšeme komentáře. Jsme přesvědčení, že přesně víme, jak to dopadne. A pak přijde ten jeden moment, kdy se otevře ta obálka a najednou je prostě hotovo. A je konec prostě po těch několika měsících. Jako jak jsem byla na tom místě, já nejvíc mě bavilo sledovat ty reakce lidí, byla tam fakt jako hustá atmosféra, někteří lidi samozřejmě mega nadšený, jiní zase třeba zklamaný, protože fanděli někomu jinému a vlastně mi došlo, že právě proto ten Survivor jako takhle dobře funguje, prostě je to tam, byly tam ty emoce, každý nás tam nejde toho svého hráče a má pocit, že je součástí toho příběhu. Mimochodem, na sociálních sítích Fajn rádia brzo vyjde rozhovor přímo z finále, takže rozhodně čekujte to tam, až se to tam objeví, tak to rozhodně lajkujte, Instagramu jsme jmenujeme jako Fajn Radio klasicky a takhle, když už jednu sezónu uzavíráme, koho byste chtěli vlastně vidět v té příští sérii? No, napište mi, 724 634 634 nějakou celebritu, někoho známýho, neznámýho, no prostě pište, protože jestli má Survivor něco jezdýho, takže spekulace na další sérii začíná hnedka potom vyhlášení vítěze. No tak pište vaše tipy na další rok, koho byste vynominovali a my jdeme dál, novinka Khalid, Love a jejich Tied Up právě teď u nás na Fajnu.

0: byla Sabrina Carpenter, její Man Child na Fajnu při čtvrtku. A lidi, já jsem se vás ptala, protože včera jsme se dozvěděli, že vyhrál Survivor Otakar. A já jsem se vás ptala, koho byste dalšího chtěli vidět v té další sérii. No a přišlo mi hnedka několik odpovědí. Jako první mi napsal Dan. Ahoj, chtěl bych se tam vidět já sám. Tak uvidíme, třeba se to povede. Další napsal Martin. Ahoj Kristin, já bych tam chtěl vidět tebe a Kristinku z Fajn Rádia. Můžete se tam přihlásit? Hele, tady přichází asi správný čas vám něco říct, ne, nebo takhle to znělo strašně dramaticky. Ale můj to je fakt sen, tak třeba se tam někdy potkáme. Hele, a potom ještě napsal Matěj. Ahoj, já bych chtěl Survivoru vidět Agátu Hanichovou. Podle mě by to bylo drama už od prvního dne. To je pravda, to by mohlo být zajímavý. Taky mi ještě napsal někdo, nevím kdo, protože si nenapsal, klidně může napsat, dopsat, kdo píše. Ahoj, já bych tam chtěl vidět Kazmu. Nevím, jestli by vyhrál, ale byla by to sranda to sledovat. No tak jo, tak děkuju za vaše zprávy, no a my jdeme dál za malou chvíli. Dominik Fajk nebo taky Taylor Swift, tak se na to počkejte. Music Boost.
1: Fajn. Poslouchej Fajn Radio online.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Music. Fine.

White Keys tady u nás na Fajnu Music Boostu. Lidi, představte si, že si jdete po Praze a kolem vás projde Dr. House. Vy si řeknete, jako, že to není on, ne? Nebo jako, víš co, tady se jen tak neobjeví Dr. House, ale on je, protože herec Hugh Laurie tady natáčí nový seriál. A teďka si představte, jak zvláštní musí být slavný. Protože zatímco my jako můžeme jít po ulici s rozcuchanýma vlasama v mikině, s kafem v ruce, tak se nás nikdo nevšimne. Slavní lidi tuhle tu možnost moc jako upřímně nemají, což mě vlastně přijde jako zajímavý, jak moc jsme si zvykli, že když někde potkáme známou tvář, automaticky vytahujeme mobil, jako by fotka byla důkaz, že se to opravdu stalo, až jsme ho opravdu viděli. Přitom někdy je možná největší flex říct si, jako jo, viděla jsem doktora Housea v Praze a nemám na to jedinou fotku. A vy jenom víte, že se to stalo, nemusíte vědět ostatní. Takže jestli jste poslední dny možná potkali v centru nějakého podezřelého, povědomího pána, tak se vám to možná fakt nezdálo. Tak jo, tak třeba se nám to ještě poštěstí. Doufejme v tom, že se nám to třeba poštěstí, ale nemusíme hnedka vydávat ty telefony a fotit si, jo, to je pro takový upřesnění. Hele, a pojďme dál, Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, to nás

0: Hearts, Purple Disco Machine, Wonderful Life tady u nás na Fajnu dohrál právě teď. Lidi, jsme na konci první hodinky, ale ještě tři nás čekají rozhodně. Vydržte, nikam neodcházejte. Rychle se dáme hot news, počasí, dopravu a pak budu zase zpátky. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Se a snažil se situaci pořádně uklidnit. Policie později zjistila, že agresivní žena pracuje jako učitelka. Internetem se šíří spekulace, že by se Taylor Swift mohla vdát už 3. července v New Yorkském Madison Square Garden. Sázkové kanceláře po vlně sázek výrazně zvýšily pravděpodobnost. Zatím ale nic oficiálně potvrzený není. Fine.
3: Pojďme ještě rychle na tu dopravu. Na silnici na 42 v Brně na ulici Židenická došlo krátce po 9:30 k dopravní nehodě. V místě probíhá úklid vozovky a řidiči musí počítat se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Další nehoda se stala v obci Sobotín na Šumpersku. Havarovalo tam osobní auto s přívěsem. Na místě taky zasahuje policie. Pokud celkově vyrážíte na cesty kolem Brna nebo na sever Moravy, sledujte aktuální situaci a počítejte s možným zpožděním. Celkově buďte na sebe opatrný.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Music Boost.

Lidi, startuje druhá hodinka Music Boostu, tentokrát s Kristin. Tři hodinky nám zbývají, věřím, že se společně užijeme, nebo hlavně vy ženy. Jestli máte pocit, že ještě nemáte vyřešený život, tak klídek, podle výzkumu se spousta žen cítí šťastněji až později. Za chvíli tohle to všechno probereme, v jaký věk a co a jak, a mezi tím si dáme skvělý bangry. Pojďme na to! Music Boost. Pink Panthers, nebo teď už Lil Nas X, That's What I Want, právě teď, na Fajnu.

to je Lady Gaga, The Dead Dance, tady u nás na Fajnu. Sociální sítě občas vypadají, jako kdyby měl mít člověk ve 22 vyřešenou kariéru, vztahy, bydlení, budoucnost a ideálně třeba ještě vlastnit značku oblečení. Známe to všichni, to vidíme všude a podle různých výzkumů spousta žen zažívá největší spokojenost až mezi 40 a 50. Jako takhle, no vlastně asi jako dává smysl, čím jste starší, tím míň řešíte, co si myslí ostatní, míň se porovnáváte, třeba míň se snažíte zavděčit všem kolem a máte zároveň nejvíc asi zkušeností, takže pokud máte někdy pocit, že třeba nestíháte nějaký životní plán, jo, který vám internet podsouvá, možná jste úplně v pohodě, možná se na to musíme počkat prostě a přijde to ve 40, jo. Prostě těžko říct, ale nejspíš třeba prostě musíte říkat, že nejsou ty nejlepší roky za váma. Možná nás to všechny teprve vlastně čeká. Jo, tak si to takhle přemýšleme, myslíme takhle a jdeme dál. Danny Hudson, Oh My Way, to si dáme právě teď, tak pojďme na to.

Ať to byl Naked, taky Portugal The Manic, Glide, posloucháte fajn. Máme 10.25, no a jeden řidič autobusu teďka nedávno musel řešit stalkerku. Tohle to fakt jako, když jsem se to četla, tak to znělo jak nějaký scénář z nějakého seriálu šílenýho. Ale ono to je realita, ještě k tomu tady z Prahy. A za chvíli vám řeknu, proč kvůli tomu došlo, co se stalo, že některé věci bereme až moc jako samozřejmost, jo. Za chvíli zůstaňte, za chvíli taky třeba Eva Max, nebo taky Heaven, Caitlyn Aragon. To všechno za malou chvíli, tak zůstaňte na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.

to byla Ava Maxi z Perfect tady u nás na Fajnu Music Boostu. Jezdit autobusem zní jako normální práce, jo? Vozíte lidi z bodu A do bodu B, hotovo. Jenomže jeden řidič pražský integrovaný dopravy teďka řeší něco, co zní spíš jako taková kriminálka. Prostě jedna cestující ho měla dlouhodobě obtěžovat, pronásledovat a dokonce zjistit, i kde bydlí. Takhle víte, co mě na tom jako zarazilo nejvíc, jak jako málo si uvědomujeme, kolik lidí nám každý den nějak pomáhá fungovat. Jakože řidiči autobusů, prodavači, průvodčí, bereme jako součást, že jako kulisy. Jenže oni po směně taky normálně jdou domů, mají svůj život a asi nikdo nechce, aby mu někdo čekal před barákem jenom proto, že ho párkrát viděl v práci. No, takže nevím, jaký je z toho ponaučení, jenom, že až dneska pojedete autobusem, možná si vzpomeňte, že za tím volantem nesedí NPCčko, postava z nějaký videohry, ale nějaký skutečný člověk a ta žena, těžko říct, prej má nějaký maniodepresivní sklony a není to úplně sranda, ale už se to řeší, díky bohu, už je to v řešení, takže snad všechno dopadne dobře. A všechno bude dobrý. Hele, pojďme dál, pojďme si to příjemně ten den. Rue Gale, Pretty on Paper, hvězda naší Next Generation. Let's go, právě teď.

0: Gail, Pretty on Paper, skvělý banger tady u nás na Fajnu, 10.41 aktuální čas, a i když venku teďka začalo jako pršet a nevypadá to tam úplně hezky, tak se aspoň my tady vytvoříme nějakou lepší náladu v podobě. V podobě Kelina a Sofiana Mežmeže. Pistácie, věřím, že vám dodají tu správnou energii, kterou všichni potřebujeme na dnešní den, protože, hele, už se blíží konec týdne. Už to zvládneme a s tímhle songem určitě 100%. Tak jo, tak za malou chvíli. Na Fajnu.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Back to the hits.

0: tohle to byla Ray, její Where is my husband, posloucháte Fine, posloucháte Music Boost s Kristin. Takhle, já jsem se jako uvědomila, že možná utrácíme za špatné věci. Hnedka vysvětlím, v posledních letech mám pocit, že potřebujeme 10 kroků třeba skincare rutiny, 3 séra, 2 krémy, ideálně produkt, který zní jako laboratorní experiment. A pak přijdou dermatologové a řeknou, pokud byste si měli nechat jen jednu věc, byl by to opalovací krém. Ne kvůli spálení na dovolený, ale kvůli tomu, že slunce jako dost ovlivňuje naši pleť každý den, když jdete do školy, do práce, nebo jenom sedíte u okna. A bacha, není to jenom v létě, jo? Teďka sice máme jako červen, ale přesně i tady těch, v tom počasí, který je právě třeba dneska venku, tak bychom ho měli nosit, to SPF-ko, ten opalovák. Takže mě na tom jako přijde fascinující jedna věc, jak často hledáme složitý řešení na problém, který má vlastně strašně jednoduchý řešení. No a schválně, kdo si dneska dal SPF-ko, jo? Já se přiznám, já jsem ho dneska taky jako vynechala, ale zatímco internet prodává zázračný produkty za 1000 korun, možná je největší lifehack schovaný v obyčejné tubičce z drogerky. Tak na to nezapomínejte, připomínám, SPF-ko po celý rok, nejenom v létě, jo? A my jdeme zase dál. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wees, tohleto a taky AM 2PM, to si dáme právě teď. Tak pojďme na to.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Tohle to byl Jax Jones, taky Martin Solveig, jich All Day, All Night tady u nás na Fajnu 10.59. To znamená, že jsme na konci i druhý hoďky. Jsme přesně v půlce, ale ještě dvě nás čekají rozhodně. Nikam neodcházejte. Dáme hot news, dáme počasí, dáme dopravu, všechno bude. Tak vyčkejte a za chvíli budu zpátky.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Nepřichází. Téma se dotýká i obrovských jmen, například i Andreje Babiše. Britka žaluje výrobce sýrů o víc než 200 tisíc liber, potom co její manžel zemřel po konzumaci sýra kontaminovaného bakteriemi. Vyšetřování ukázalo, že produkt nebyl vhodný ke konzumaci a ke kontaminaci zřejmě došlo už při výrobě. Gwyneth Paltrow se objevila v nové reklamní kampani pro luxusní rezidenční projekt. Spot cílí na bohaté zahraniční klienty a prodává bydlení spíš jako životní styl, než úplně nemovitost.
2: Fajn. Instagram, YouTube, TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn. Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Music Boost.

0: Fajn.
1: Ahoj lidi, třetí hodinka Music Boostu na svém startu 11.04, to je nejvyšší čas to tady odstartovat. Včera bylo Survivor a taky včera odstartovalo šílenství v podobě Rock for People. Za chvíli na to mrknem, na co se můžete těšit, pokud tam třeba i dneska ještě jedete nebo pojedete jenom na ten jeden den, tak si o tom něco řekneme a taky si samozřejmě dáme k tomu skvělý bangry Taylor Swift nebo taky Jimin Who, to všechno bude právě teď na Fajnu.
0: Music Boost

Swift, The Fate of Ophelia, tady u nás Music Boostu na Fajnu právě teď. No a dneska, nebo takhle, včera už odstartoval Rock for People. To všichni víme. Já se přiznám, já už tam za pár hodin dneska právě taky budu v Hradci. A zatímco všichni jakoby řeší jiné line-upy, k tomu se taky dostaneme, časy koncertu, kdo bude stát pod kterým pódiem, mně došlo něco jako trošku jiného. Když se vám někdo za rok zeptá na festival, většinou si nevzpomenete na to, kolik byla hodin nebo jak přesně vypadal playlist. Vzpomenete si na ten chaos kolem, že jo? Na cestu, která měla trvat hodinu a trvala tři, na člověka, kterýho jste poznali ve frontě, na třeba na kamaráda, který se ztratil a pak se objevil úplně odjinud, na momenty, kdy začala vaše oblíbená písnička a úplně cizí lidi kolem vás zpívali stejné texty. Vlastně je fascinující, že se na jednom místě jako sejde až 80 tisíc lidí a je ještě k tomu vyprodáno. A je to 80 tisíc lidí, kteří poslouchají různou hudbu, žijou úplně jiný životy, ale na pár dní mají nějaký společný cíl a to si to užít. Takže jestli dneska, nebo už jste včera vyrazili, nebo teprve budete vyrážet na jednodenní, tak rozhodně si to užijte. Přeju vám, ať máte nejmín toho v telefonu, ale nejvíc toho v těch zážitkách, protože to je podle mě jako nejdůležitější. Hele, můžeme se rychle podívat na line-up. Dneska tam třeba bude All Time Low, nebo taky Baby Metal, Papa Roach, Limp Bizkit, bude toho hodně. Zítra tam z našeho třeba playlistu vystoupí Ben Cristovao, potom tam taky samozřejmě bude Tom Morello, Day to Remember, Bring Me the Horizon. A lidi, v sobotu, to jsem zjistila nedávno, tam bude třeba z našeho playlistu Alessi Rose, taky Sofian Mishmash, potom tam budou i taky Simon Opp a na konci je to samozřejmě zakončení Healthy, v neděli pak Iron Maiden. Hele, bude to fakt jako nabitý, tak kdo tam jdete, užijte si to, nebo my si to prostě užijeme. A teďka už pojďme zpátky do našeho playlistu. Sony Forera, Crystal, My Lovin'.

Trochu jsme se vrátili v čase s One Direction a Story of My Life tady u nás na Fajnu. 11.24, aktuální čas. A lidi, celý život slýcháme, že ve vztahu máme být prostě jako hodný. Jenže teďka podle psychologů se řeší to, že může být právě tohle občas problém a čím víc jsem jako nad tím přemýšlela, tím víc mi došlo, že na tom něco bude. Hele, za malou chvíli to víc probereme, za malou chvíli taky třeba Loi, nebo taky Justin Bieber, Nicki Minaj, Viridiana Beat, na to se všechno počkejte a za malou chvíli to tady všechno bude a pak to všechno probereme. Are you ready for this?

0: Metro DJ. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

co, byl Jelly Roll, taky Marshmallowy, teda pardon. Tohle to byl Chemical Brother z Go. Posloucháte fajn. Takhle, hele, pojďme na to téma, protože já jsem na tím hrozně teďka přemýšlela. Největší vztahový red flag možná totiž není toxicita, ale člověk, který nikdy neřekne ne. Narazila jsem totiž na takovou zajímavou myšlenku. Odborníci říkají, že až moc hodný partner nemusí být ve vztahu vždycky úplně výhra. A nemyslím tím někoho jako milýho, myslím tím člověka, který vždycky jako ustoupí, vždycky souhlasí, nikdy se nehádá, nikdy neřekne svůj názor, protože prostě jako jednoduše nechce konflikt, jo. A víte co, když se nad tím jako zamyslím, tak vztah bez hádek zní na první dobrou jako sen. Jenže pak zjistíte, že vlastně ani nevíte, co ten druhý opravdu chce, protože po každý řekne, mně je to jedno. A upřímně, věta, mně je to jedno, je možná někdy otravnější než normální nesouhlas, protože podle mě totiž nejde jako o to být hodnej, ale o to být jako upřímnej. Občas říct nějaký svůj názor, nastavit hranice nebo přiznat, že se vám něco nelíbí. Protože člověk, který se snaží zavděčit úplně všem, nakonec často prostě jenom není sám sebou. Tak si to pamatujte. Fajn. Teď už Charlie XCX, taky Rina Savajama a jejich Back For You. Tady na Fajnu.

0: Yeah. Yeah. Yeah. Known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
1: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
0: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
2: Tohle bude

0: Jara, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

byl Harry Styles, American Girls, tady u nás na Fajnu 11.54, jak to je aktuální čas. A pozor, jestli si právě dáváte třeba nějakou svačinu nebo oběd, jeden Brit dostal od manželky na Valentína luxusní dárkovou krabici se sýry. Romantika jak vyšitá, jenže o pár dní později ten pán jako zemřel a teďka se řeší soud o miliony. A tohle je přesně ten příběh, který zní jako špatný film. Brit Roger Parks dostal od své manželky prostě na Valentína výběr řemeslných sýrů, jenže jeden z nich byl podle vyšetřování nakažený bakterií listerie. Muž po několika dnech vážně onemocněl, skončil v nemocnici, následně zemřel. Teď jeho vdova žaluje výrobce sýra a přepočtu několik milionů korun. Víte, co mě na tom jako ujalo nejvíc, nebo jako zaskočilo, jak strašně běžný věci bereme automaticky jako bezpečný, že jo, někdy si nekoupí, někdo se jako nekoupí sýr a neřekne si, tak schválně, jestli mě to dneska pošle někam. Přitom právě jídlo je jedna z mála věcí, kterou si doslova pouštíme do těla, fakt jako každý den. A tak je to taková připomínka, že někdy největší průšvihy nepřijdou z nějakých extrémních situací, ale z úplný obyčejného dárku k Valentínu, jo? Tak se na to vzpomeňte a teď už jdeme dál a jdeme si zase podívat na nějaký starší songy. One Republic, Counting Stars, vůbec skvělej banger, to je úplně ideální na dnešní den, tak let's go.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: To zkoumaj, tak to řekneme, to si řekneme za malou chvíli, taky si samozřejmě dáme skvělý bangry. Pojďme na to. Music Boost. Zara Larsson nebo taky DJ Fresh feat. Rita Ora, jejich Hot Right Now. Právě teď na Fajnu, tak si to dejte s náma.

Tohle to byl Alex Huren, jeho Fever Dream, posloucháte fajn, máme 12.12, to je hezký čas, něco si přejte. No a vědci už několik let zkoumají způsoby, jak oslabit nebo upravit traumatické vzpomínky. Prostě cílem je hlavně pomoct lidem s posttraumatickou stresovou poruchou nebo silnými fobiemi. Nejde úplně o to vzpomínku vymazat, jako nějaký jako soubor v počítači, spíš změnit jejich emocionální sílu, aby člověk tolik netrápila. Mě na to vlastně fascinuje jedna věc, když smažete jako špatný vzpomínky, nesmažete tím náhodou i jako kus sebe možná, protože ruku na srdce, většina z nás se nejvíc naučila právě z těch momentů, který byly úplně na nic. Trapasy, průšvihy, zlomený srdce, všechno možný. V tu chvíli bychom je nejradši vymazali, ale zpětně jsou často vlastně důvod, proč jsme dneska jiný, proč jsme takový, jaký jsme. Takže možná jednou bude možný některé vzpomínky zeslabit, ale otázka není jen, kde to. Mnohem zajímavější je, kdybyste mohli vymazat jednu špatnou vzpomínku ze svého života, udělali byste to? Nebo právě díky ní jste dneska tam, kde jste? A jaká by to případně byla, to je otázka na vás. 724-634-634. Chtěli byste mít takovou možnost vymazat si nějakou špatnou vzpomínku? Jakou? Udělali byste to nebo ne? To mi napište. My jdeme dál, teď už Miles Smith, Nile Horan, Drive Safe na fajnu.

0: Tohle to byl Fastboy, taky Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer na Fajnu, 12:23 to je aktuální čas, no a já jsem se vás ptala na úplně jednoduchou otázku, ale vlastně docela zapeklitou, a to, kdybyste mohli vymazat jednu špatnou vzpomínku z tvýho života, udělali byste to? Nebo právě díky ní jste dneska tam, kde jste? A co by to bylo za vzpomínku? Napsala mi tady... Helča, a je to Helča, ahoj, osobně bych asi nic nevymazat nepotřebovala, protože mě to někam posunulo, nebo mě to naučilo do života. Ale věřím, že lidi, kteří si prošli například zneužíváním a podobně, by to rádi vymazali. Yes, to dává smysl. Já si jako taky myslím, že do jistý míry je to, co všechno se stane špatného, vlastně dobrý do určitý jako míry, že vám to něco přidá a pomůže vás dostat tam, kde jste, ale pocet samozřejmě. Taky napsala Aneta, ahoj, asi jo, vymazala bych si den, kdy mi zavolali, že děda už tady není, na druhou stranu mě to naučilo více vážit lidí kolem sebe, takže vlastně nevím. No, to je přesně o tom, že každá špatná zkušenost a věc, co se vám stane, tak prostě pak nad tím víc do hloubky přemýšlíte a vlastně si uvědomujete, že to vlastně k něčemu bylo, k nějakému uvědomění. Tak jo, tak já vám děkuju za vaše zprávy a my jdeme dál za chvíli. Luis Capaldi nebo taky Bebe Rexha na Fajnu za malou chvíli.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky
2: hot.
1: Vždycky fresh.
2: Vždycky fresh.
1: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online?
3: Online.
1: Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

byla Bebe Rexha, taky Faithless, New Religion, tady u nás na Fajnu 12.35, pacha na to, není ještě 50, ale už se to blíží. Ale ještě předtím tady pro vás mám takovou jako info, v USA zažívají boom seznamky pro neočkovaný. Lidi tam zahledají partnery se stejným názorem na očkování a dokonce pořádají i speciální seznamovací akce naživo. Takže už neřešíte, jestli má rád psy nebo cestování. Nejdřív řešíte vakcínu. A já si říkám, kam jsme se to dostali? Dřív na seznam se stačilo napsat, mám rád hory, filmy a dobrou kávu. Dneska pomalu vyplňujete zdravotní kartu, politický názor, jídelníček a ideálně přiložíte výsledky z laboratoře. Jako chápu, že lidi chtějí někoho, kdo vidí svět podobně, ale jestli budeme takhle pokračovat dál, tak za pár let vznikne seznamka pro lidi, kteří dávají mléko do misky před seriálemi a odmítají randit s těma druhýma. No, víte co, na prvním rande už se možná nebudeme ptát, jak se máš, ale pošlete, ale prostě zkrátka se ho zeptáme na to, aby nám poslal svůj očkovací průkaz. Nebo se asi nebudeme mít co říct.

byl Nico Santos, jeho Ray of Light. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost, no a my se pomaličku blížíme ke konci našeho vysílání, ale ještě předtím si s Rihanou půjdeme rozbít nějaký zelíře. Rihanna a její Breaking Dishes u nás za malou chvíli. Tak se na to počkejte a za chvíli to tady bude ještě mnohem víc, tak počkejte a za chvíli na Fajnu. Music Boost.

Ať to byla Rihanna, její Breaking Dishes, tady u nás na Fajnu 12.51, to znamená, že jsme u konce dnešního Music Boostu. Děkuju, že jste tady se mnou dneska byli, děkuju extrémně moc. A lidi, zase samozřejmě slyšíme klasicky o víkendu od 12 do 4, ale bacha, tuhle sobotu, to bude menší výjimka, budeme spolu vstávat. Budu tady od 8 do 12 a v neděli klasicky už od 12 do 4. Však to znáte, hele, tak já se nás budu těšit, já tady budu určitě, doufám, že i vy. A teď už warm-up, Kristýnka, buďte na ní hodný, bude to, užijte si to. A teď už Kane Brown, Miles on it, právě teď. A já, mějte se krásně, ahoj. Žádná vata. Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Co jen říct k dnešnímu počasí? Hrůza, děs, bída. Ne, není to tak hrozný, ale hezký to taky není a nemám ani dobrý zprávy. Aktuálně máme v Praze pouhých 15 stupňů, obloha je totálně zatažená, výhled na zbytek dne, no, taky docela red flag. Kolem čtvrtý odpoledne se čeká další vytrvalý déšť, takže bez deštníku dneska ani ráno. Zítra

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Pultu. 19-letý zaměstnanec ale reagoval velmi klidně. Omlouval se a snažil se situaci uklidnit. Policisté později zjistili, že žena pracuje jako učitelka. Možná svatba Taylor Swift se stala tématem internetových spekulací. Podle nepotvrzených informací by se měla uskutečnit 3. července v newyorském Madison Square Garden. Po přívalu sázek navíc sázkové kanceláře zvýšily pravděpodobnost této události. Zatím ale neexistuje žádné oficiální potvrzení.
3: Fine. Musíme se mrknout i na silnice. Pokud zrovna sedíte za volantem, dejte bacha, na českých silnicích se nám to trošku komplikuje. Směrem na Brno na D1 zhruba na 98. kilometru došlo k nehodě osobního auta a dodávky. Na místě je i vrtulník, dálnice je v tomto směru aktuálně kompletně uzavřená, tak bacha na to. Pak máme nehodu se zraněním na dálnici D6 směrem na Karlovy Vary. Na 52. kilometru se srazily dvě osobní auta. Místo je taky neprůjezdný a tvoří se kolony, protože probíhá vyšetřování. Pak máme srážku nákladňáků na Pražském okruhu směrem k dálnici D7, do sebe drcly dva nákladní vozy, no a nehoda blokuje pravý jízdní pruh. A pak máme ještě bouračku v Brně, v ulici Koliště se srazily dvě osobní auta a blokují provoz. Samý zablokovaný ulice, dálnice, prostě dávejte dneska bacha, je to ošklivý nejenom venku, počasí, ale i na silnicích.

0: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Čtvrteční odpoledne, začínáme tady společně na Fajnu náš warm-up se mnou s Kristý, máme před sebou 4 hoďky. Pokud si pamatujete, já jsem vám včera říkala, že budeme rádi, jestli se tady dneska uslyšíme, protože jsem šla na finále Survivoru a tenhle začátek hodiny musím věnovat zdravotníkům, protože ano, dopadlo to blbě, možná jsem měla něco v pití, kdo ví, nebudem se do toho pouštět, nicméně jsem slíbila, že je pozdravím, takže jestli mě někdo posloucháte, ještě jednou děkuju, no a posílám vám všem songy. Pojďme si udělat ten čtvrtek lepší, ať už jste ho začali tak blbě jako já, nebo líp, uděláme to ještě lepší. První song Gigi Perez, Sailor Song. Tak jdeme na to, tady na Fajnu.

Dětská dávka energie do vašich uší, Rudimental Kelit, ich All I Know. Tak schválně, poznávací znamení generace Z. Neradi telefonujeme, nechce se nám na pracovní pohovory a prej se ani nechceme učit řídit. Podle nový studie, kterou jsem teď zahlídla, si to, že čím dál míň lidí z mojí generace dělá řidičák. Vlastně mě to nepřekvapuje. Když potřebujete někam jet, objednáte si Bolt, sednete na tramvaj, na metro, na MHDčko, vyhnete se kolonám. No navíc ty ceny autoškol dneska nejsou zrovna maličkost, pojďme si to říct. Na druhou stranu, já si pamatuju, že za mých let, když mě bylo 18, tak řidičák byla taková povinná součást dospělosti. Jakmile vám padlo těch 18, všichni řešili, kdy jdete do autoškoly, kdy si uděláte řidičák. A dneska mám pocit, že všichni chceme být spíš passenger princesses, prostě princezny na sedadle spolujezdce, protože jako co si budeme, je to pohodlný, je. Ale mě zajímá, jak jste na tom vy, protože každý to máme jinak, tak jestli jste si udělali řidičák hned v 18, nebo ho do dneska třeba nemáte, je tady někdo takovej? A hlavně teda, pokud máte, tak v kolika jste si ho udělali? Hned jak vám padlo 18 nebo později? Napište na 724-634-634, kdy jste si udělali řidičák. A pokud ho ještě nemáte, tak napište proč. A mezi tím další song, krásný, čeká nás Dominik Fajk, jeho White Keys. Pojďme na to.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ulala, what you been romance?
1: Lady Gaga, hey, bad romance. Tenhle hit jsme se trošku vrátili zpátky do minulosti, ale věřím, že jste si to všichni užili tak jako já. Čtvrtek odpoledne a já jsem se vás ptala, kdy jste si udělali řidičák, protože jsem narazila na nějakou studii, že když dnešní generace prostě nemá ráda si dělat řidičák a čeká s tím, nebo si ho vůbec nedělá. No ale vy jste tuhle studii dokonale vyvrátili, protože píšete: ahoj, řidičák na auto jsem si dělal v 18 a potom v 21 na autobus. Další zpráva Kamča: já jsem s řidičákem začala ještě před 18. rokem, na zkoušku jsem ale mohla až po dovršení 18. Další zpráva: já jsem generace Z, 2007 ročník, řidičák mám a dá se říct, že mě to i živí. Řídím každý den, dělala jsem si řidičák v 17, těsně před 18, abych ho hned dostala k 18 a momentálně mi 19. Mějte se všichni hezky. Ty se měj taky krásně, já děkuju, že vyvracíš tady tu teorii, že mladí lidi nedělají řidičáky. A Martin píše: já jsem si udělal řidičák na auto a motorku obojí v 18. Je to svoboda, můžeš jet na výlet, cestovat. Já souhlasím. A taky je to za mě skvělá terapie. Jenom jet autem a pouštět si písničky. Perfektní. No a my si za chvíli pustíme další, takhle ideálně, ať už do auta a do práce. Sombr, Homewrecker. Už za chviličku tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: This is One Republic. Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na něj lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Sia Chandelier, tenhle song, který se podle mě ideálně hodil do dnešního počasí, upršenýho, ošklivýho, ale krásný song. Ladíte fajn, no a jestli chcete vědět, jak za 5 minut poznat, jaký je daný člověk osobnost, tak poslouchejte. Já jsem narazila na studii, podle který víc než polovina majitelů psů pusinkuje svý psy častěji než svoje partnery. Je to šílený, jo. Ale upřímně, když vidím některý pejskaře, vůbec mě to nepřekvapuje. Já znám lidi, kteří svýmu psovi dávají dobrou noc, pusinku na čelo, pak s ním v té posteli spěj, mluví na něj jak na vlastní dítě. A pak jsou ale tady taky lidi, kteří odpovědi na takovouhle otázku by řekli, počkej, teď ten pes si před 5 minutama lízal... chápete, no, jsou dva typy lidí, prostě podle toho to poznáte, buď lidi, kteří svoje zvířátka pusinkujou a lidi, kterým to připadá nechutný. Podle mě neexistuje nic mezi tím, buď jste tým, pojď sem zlatíčko, dej, dám ti pusinku, anebo tým, drž si ten jazyk dál od mýho obličeje. Tak mě zajímá, jak jste na tom vy, pusinkujete svoje zvířata, necháte se od psa volíznout a hlavně, dostává váš mazlíček víc pus než váš partner? Je to pravda, tahle studie? Pojďte mi napsat na 724634634, ať to prozkoumáme. Mezitím další song, Tame Impala, Genie, jejich Drákula. Tak pojďme na to.

0: Alex Warren, jeho Burning Down. Krásný song, takhle při čtvrtečním upršeným odpolední u nás na Fajnu. Já jsem se vás ptala, jak to máte s pusinkováním zvířat, protože to je docela kontroverzní téma. Někdo to podporuje, někdo to nesnáší. No a zatím přišla jedna hodně naštvaná zpráva. Tady někdo píše, tak to je největší hegeš. Když vidím paničku s čivavou, jak si dává Francouzáka se svým mazlíčkem a to, že ta čivava před chvílí vdechla, domyslíte si, exkrement od svého soukmenovce, to ji nechává absolutně klidnou. Jo, já vím, no, občas prostě, tak přiznám se, jo, taky dávám pusinky svýmu kocourovi a radši se neptám, co předtím volizoval, no, ale to, když vám zvíře volí z neobličej pes, to už je i na mě moc. Každopádně díky za zprávy, za sdílení. Za chvilku máme další song. Olivia Dean, Nice to Each Other. Tak zůstaňte tady, na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Bus.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude

0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Pretty on Paper. Tenhle krásný song jsme si právě dali společně na fajnu, takhle čtvrtek odpoledne. A jestli jste doteď neměli strach z lítání, tak se omlouvám, teď ho možná mít budete. V Kanadě totiž zadrželi bývalýho pilota, u kterého se zjistilo, že měl údajně skoro 17 let lítat s falešnou pilotní licencí. Jo, 17 let. Celý to trošku zní jako zápletka filmu Chyť mě, když to dokážeš, jenže tohle se opravdu stalo. A mě teda fascinuje hlavně to, že na to nikdo nepřišel skoro dvě dekády. Já někde vyplním špatně formulář a do 3 minut mi přijde e-mail, že tam něco chybí. Ale tady může člověk řídit letadlo plný lidí, bez papíru a 17 let to nikomu nepřijde divný. Jestli máte někdy impostor syndrom, říkáte si, že nejste na něco dost kvalifikovaný, že ta práce není pro vás, že možná je trošku moc odvážný poslat tam ten životopis, vzpomeňte si na tohohle pána. Ten si prostě řekl, myslím si, že dneska budu pilotem Boeingu, proč ne? Takže můžete zkusit, co budete chtít. Jakmile budete mít pocit, že si nevěříte, připomínám, prostě někdo si věřil natolik, že 17 let chodil do práce, na kterou neměl licenci. Pohodě. Nás čeká další song. Já jsem ho mega dlouho neslyšela a miluju ho, tak doufám, že si ho užijete společně se mnou. Kellyn nám přináší, přilítá se svým hitem Santé. Tak pojďme na to, na zdraví.

0: nám uzavřel tuhle naší první společnou hoďku, ale my jedem dál. Další top songy se mnou už za chviličku. Mezi tím si dáme zprávy, dopravu a pak jedem dál. Bude tady třeba The Weeknd. Bohužel ne ve studiu, ale ve vašich uších. Tak za chvilku zůstaňte se mnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
7: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
8: Jsme online.
9: Online.
8: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Minutka po druhý odpoledne, to je čas se něco dozvědět s Hankou.
10: Výraznější pokles hypotečních sazeb je v Česku zatím v nedohlednu. Přestože některé banky své nabídky mírně upravují, pro mnoho domácností zůstávají měsíční splátky vysoké. Téma se navíc týká i známých osobností, mezi nimi například Andreje Babiše. O více než 200 tisíc liber se soudí Britka s výrobcem sýru, a to poté, co její manžel zemřel po konzumaci produktu kontaminovaného bakteriemi. Vyšetřování ukázalo, že sýr nebyl bezpečný ke konzumaci. Podle zjištění došlo ke kontaminaci pravděpodobně už během výroby. Luxusní rezidenční projekt 51 Park vsadil ve své nové kampani na Gwyneth Paltrow. Reklama je zaměřena hlavně na movité zahraniční klienty a neprodává jen samotné bydlení. Hlavním lákadlem má být životní styl a prestiž,

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: John Turn the Lights Off. Tenhle song jsme si společně dali takhle 10-11 minutek po druhý odpoledne čtvrtek. No a jak poznat, že jste to v životě někam dotáhli? Ne když máte dům, ne když máte auto, ale když o vás někdo vydá song. A ještě ke všemu, když je to Kellyn. Protože kapitán české reprezentace, která se teď chystá na mistrovství světa ve fotbale, už začíná dneska, tak tenhle kapitán Ladislav Krejčí dostal vlastní song. A ne od Strejdy z hospody, ale od Kellyna. A upřímně, to je podle mě vyšší level uznání než ta kapitánská páska. Dřív jste věděli, že jste slavný, když jste měli vlastní kartičku ve fotbalovém albu. Dneska to poznáte tak, když o vás někdo rapuje. Třeba tohle.
1: Urvu tu nohu po cestě bez řečí, věř mi, bráně jsou ekipu jak Krejčí. Bráně jsou ekipu jak Krejčí.
0: Kellyn zpívá, bráním svou ekipu jak Krejčí. Krásná věta, protože každý máme v partě nějakýho svýho Krejčího. Takovýho toho kamaráda, který je ochotný kvůli vám jít do konfliktu. Nebo minimálně do komentářů pod instagramovým postem. A musím říct, že český sportovci mají v tomhle docela štěstí. Minimálně třeba, když dal Patrik Šik legendární gól, tak dostal písničku, Sparta vyhrála titul, vznikla song Letná. Teď má track Krejčí. Takže jestli chcete, aby o vás někdo poskládal song, asi je potřeba dát se na fotbal, nebo já nevím. Nicméně mě zajímá váš názor. Pokud už jste tuhle písničku slyšeli, Kellyn, Nobody Listen, jejich song Krejčí, tak mi napište, co si o tom myslíte na 724-634-634. No uvidíme, když se ukáže, že se vám tenhle song líbí, tak si ho možná dáme i do našeho playlistu. Tak mi napište, co na to říkáte. Mezitím ověřená stálice Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Gracie Abrams, That's So True nám dohrála na fajnou čtvrteční odpolko. No a já jsem se vás ptala, jaký máte názor na tenhle novej song od Kellina a Nobody Listen.
1: Urvu tu nohu po cestě bez řečí, věř mi, ráně jsou lety po jak krejčí.
0: Tenhle banger, ptala jsem se na názor a přišla mi zpráva od Ríši, který píše, že sice je slávista, ale tenhle song je za něj absolutní pík. Vidíte, prostě dobrá hudba boří i ty hranice, tu rivalitu mezi sportovními fanouškama. Tak uvidíme, možná to někdy do playlistu zařadíme, teď si dáme ale zas něco ověřenýho. Gala, Jacksony a tak Ilan Kidron, jejich Riptide. Už za chviličku tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

Ray Dalton, Blood Running. My jsme trošku rozproudili krev a možná jsme rozproudili i mraky. Venku to začíná vypadat líp. A český školství zvažuje, že dětem zruší povinný druhý cizí jazyk. Jako bývalá studentka francouzštiny mám potřebu se k tomuhle vyjádřit. Protože po několika letech vráněny na Gimplu jsem si připadala jako Emily in Paris. Akorát, že realita Emily bez Paris a bez francouzštiny. Já jsem si totiž francouzštinu vybrala navzdory tomu, že mě od ní všichni odrazovali. Vezmi si němčinu, tu využiješ, francouzština, ta ti bude k ničemu a je těžká. A nějakou dobu to vypadalo, že mají pravdu, protože nebyl to, že jsem pak na rok odjela do Francie, tak bych si z těch hodin z Gimplu odnesla hlavně větu Voulez-vous coucher avec moi? Pokud víte, co to znamená, je to vlastně takový pozvání ke štípání dříví, jestli víte, co tím myslím. No ale pojďme teda probrat to, že teďkon se řeší, jestli teda není lepší mít jenom jeden jazyk pořádně, než dva na půl. Já nevím. Jen vím, že většinu angličtiny mě naučil internet, většinu francouzštiny Francie a škola tam mi dala trauma. Ne, měla jsem školu i ráda, ale zajímá mě, jak jste to měli vy. Jaký druhý jazyk jste měli a jestli z něj umíte dneska něco víc než pozdrav. Schválně, napište mi, dáme si k tomu další song. Martin Garrix, jeho Animals, let's go.

0: Loj a její Red Eyes nám dohráli na fajnu a já jsem se vás ptala, jak to máte s dalšíma cizíma jazykama, kromě angličtiny, kolika mluvíte, respektive jestli jste si něco nechali z té školy a pamatujete si něco. Píše Lukáš, ahoj fajne, tady Lukáš, mluvím plynně třemi jazyky. Německy, anglicky, španělsky. Pracuji tedy jako taxikář, takže to všechno běžně využívám. Za poslední rok začínám i ruštinu. Je to fajn, čím víc jazyků umíme, tolikrát jsme člověkem. Já souhlasím, mám to stejně, já mám taky moc ráda cizí jazyky, hlavně pak i rozumíte té hudbě. A to je za mě velký bonus. A my si za chvilku dáme další song, který určitě je taky lepší, když mu rozumíte. Regard, Ride It. Už za chviličku tady na Fajnu a děkuju za odpovědi.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Fajn

0: nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.

pohodovej song pro pohodovej den. Vy z DMC Bees, Honey a jejich At The Party. No a vy se připravte, protože internet má novou olympijskou disciplínu. Říká se tomu hádání svatby Taylor Swift, protože se čím dál tím víc spekuluje, že by se Taylor Swift a Travis Kelce mohli vzít už v létě. A zatím ale nevíme vůbec nic, což ale samozřejmě nezabránilo internetu, aby vytvořil asi trilion teorií, 12 TikTok analýz a diplomky o tom, kde bude svatba, kdo bude pozvaný a jakou bude mít Taylor Swift barvu u brousků na svatbě. Zásadní otázky. Mně se na tom ale líbí to, že Taylor a Travis jsou teď asi jeden z nejsledovanějších párů. A představte si ten tlak. Já mám stres už jenom z toho, když mi někdo označí na fotce na Instagramu bez upozornění, když to nemůžu předem schválit. A oni plánují svatbu, kterou bude rozebírat doslova celý internet. A upřímně, jestli se ta svatba stane, bude to mít podle mě i nějaký ekonomický dopad, protože Taylor už dokázala rozhýbat ekonomiku, když měla turné, takže svatba to nebude obřad, ale další turné. A taky mě zajímá, kolik ex Taylor Swift bude v ten den předstírat, že jsou úplně v pohodě. Protože něco takového sledovat doma, těžký. My jdem na další song. Sony Forera, Crystal, My Loving, Let's Go.

0: Ladíte fajn a tohle byla poslední songa naší společný druhýhočky Sony Forera, Crystal, My Lovin. Teď jsem vás možná vyděsila, protože tohle nebyla rozhodně poslední songa, kterou si dáme spolu. Čekají nás ještě další dvě společný hoďky. Za chvilku si dáme třeba Revin Lenej, Rex Orange County, Love Me Not, nebo taky Harryho Stylese, takže se máme na co těšit. Zůstaňte se mnou na fajnu, teď z počasí, doprava, zprávy, tohle všechno a zase songy. We got that hit.
1: Fajn. Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Jak to vypadá venku? Počasí normálně tady nám vysvítlo trošku sluníčko, ale nechci vás úplně takhle nějak nachytat. Pořád to počasí není nic moc, očekáváme další přehánky, další déšť. Večer už by se to mělo vyčasit, ale pořád je tak maximálně 16 stupňů. Pocitově dokonce o 3 míň, jo, slyšíte správně, tak 13 stupňů. Hezky se oblečte, pořádně, deštníky, všechno sebou, buďte vybavený.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia CZ.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

pátečním odpoledni nám Harry Styles naservíroval svůj song American Girls, to jsme si teď dali. No a existují opravdu špatný dárky a pak existuje dárek, po kterém můžete skončit třeba u soudu. Jedna Britka koupila manželovi k Valentínu luxusní řemeslný sýr. Řeknete si, romantika, láska, svíčky, Valentín. Jenomže sýr byl podle vyšetřování napadený bakterií listérie. A ten muž po konzumaci zemřel. Takže z dárku k Valentínu se nakonec stala soudní kauza za skoro 6 milionů korun. A teda hodně tragický konec, bohužel. A já si teď říkám, kolikrát jsme si stěžovali na svoje dárky. Ježiš, zase ponožky. Proč jsem dostala hrnek? Tohle jsem si teda fakt nepřála. Ne. Vzpomeňte si na tenhle příběh, všechno lepší než vražedný sýr. Je to vlastně taková připomínka, že když vám dá někdo k narozeninám nebo k Vánocům sprchovej gel nebo čokoládu, možná bychom měli být trochu vděčnější, protože laťka nejhoršího dárku byla právě posunuta hodně, hodně, možná spíš hluboko než vysoko. Nicméně mě zajímá, jaký nejhorší dárek jste kdy dostali vy? Napište mi vaše nejhorší dárky na 724-634-634 a já vám pošlu song, který vás nesklame. Leony, Don't Worry, pojďme na to.

hit Firework od Katy Perry jsme si dali takhle při čtvrtku ideální věc na dodání energie při odpolední, kdy už nemáte třeba moc energie. No a já jsem se vás ptala, jaký je nejhorší dárek, který jste kdy dostali. Bára píše, nejhorší dárek, který jsem dostala, byla knížka Nostradamus. Absolutně nechápu, proč. Nikdy jsem se o tuto historickou postavu nezajímala. Nikdy jsem tu knížku nečetla a později jsem ji věnovala do vesnické knihovny. No jo, tak někdy se do toho vkusu hold lidi fakt netrefí. Ale pořád lepší ta knížka než otrávený sýr. Děkuju za zprávy, za chvilku si dáme další songy. Čeká nás třeba Alex Warren Eternity. Po dávce energie totiž potřebujeme i dávku emocí. Tak už za chvilku, na fajnu. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn, rád.

0: Fajn Radio.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hits.
3: Right, babe.
4: Fine. Hear the clock ticking on the wall.

0: Offenbach, Norma Jean Martin a Overdrive, tenhle top song na čtvrteční odpoledne. A Američani mají novou seznamku. A ne, tentokrát není pro bohatý, pro farmáře, ani pro milovníky psů. Je totiž jenom pro neočkovaný. Doslova. Existuje seznamka, kde je hlavní kritérium to, co jste nebo nejste, co jste neměli nebo měli v rameni. A mě na tom fascinuje jedna věc. Dřív jste hledali někoho, kdo je milej, vtipnej, přitahuje vás. Dneska to je, kdybyste nakupovali na nějakém e-shopu a zaklikávali tam filtry. Chcete zvolit filtry? Ano. Výška 185+, hudba 100%, pes ideálně, očkování ne. A vlastně mě zajímá, kam až se dostaneme. Protože jestli existuje seznamka pro neočkovaný, tak podle mě je to jen otázka času, než vznikne seznamka pro lidi, kteří neodepisujou, pro fanoušky podzimu, nebo pro lidi, kteří usínají během filmu, co já vím, něco fakt specifického. Na druhou stranu chápu, každý si hledá někoho, s kým si bude rozumět, jen mám pocit, že jestli budeme takhle přidávat další a další podmínky, tak nakonec budeme randit jedině sami se sebou. Tak mě zajímá, jaká je ta nejvíc specifická věc, kterou by váš budoucí partner měl splňovat? Máte nějaký takhle specifický kritérium? Nebojte se napsat, já vás neodsoudím, ale zajímá mě to. Já třeba přemýšlím, já musím to vymyslet, já to vymyslím společně s váma, tak mi napište na 724-634-634 a mezi tím, než to vymyslíme, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, to je ten song.
1: This is Taylor Swift. You're about to hear my song, Elizabeth Taylor.
2: Elizabeth Taylor.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
5: Fine.

0: melodie s trošku smutným textem o toxickém vztahu, to byla Dua Lipa, její These Walls, při čtvrtečním odpolední na Fajnu. A já jsem se ptala, jestli máte nějaký specifický požadavky na partnery. Co musí splňovat váš partner? A přišly zprávy. Ahojky, pro mě ten chlap musí být chlap, abych mu nemusela dělat mámu. Takže by měl mít práci a zvládat se objednávat k doktorům. Já vám říkám, ta laťka, to už ani není hluboko. Laťka je v pekle, vždyť to je snad základ. Umět se objednat k doktorovi, ale tak jako jo, ráda pomůžu, že jo, ale no. Další zpráva, moje budoucí přítelkyně musí mít ráda přírodu a hudbu. Nejsem moc náročný, to je fajn, to je normální požadavek. Já vám děkuju za zprávy a my si za chvilku dáme další song. Čeká nás další romantika, Jizzu Zane, jejich Eyes Closed. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Fajn rádio. Prostě hity.

0: poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
0: Fajn Radio Online.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

Chris Swim s jeho song Mr. Know It All nám právě dohrál na fajnou tuhle melodii. Nedostanete celý den z hlavy. Nemáte zač. Špatný králíček se potkal s papežem. Je z něj teď hodný králíček? Protože ano, stalo se. Bad Bunny se soukromně setkal s papežem Lvem 14. A já nevím jak vy, ale mně tohle spojení připadá asi stejně pravděpodobný, jako že by měl třeba Killin duet s Dalai Lámou. Nejlepší na tom je to, že se celý týdny spekulovalo, že k tomuhle setkání dojde. Obě strany o to prej stály. No a když k tomu konečně došlo, nebyla zveřejněna ani jedna fotka. Internet dostal informaci, že se Bad Bunny potkal s papežem a zároveň nemáme jediný důkaz. Já bych chtěla fotku Bad Bunnyho s papežem vidět. To je asi poprvé v historii, co celebrity udělali něco, aniž by to dali na storíčko na Instagram. Mně se ale líbí ta představa toho, jak probíhalo to seznamování. Dobrý den, já jsem papež. Těší mě, já jsem špatný králíček. A teď si představte, že neznáte popkulturu a slyšíte jenom tyhle dvě věty. Každopádně, pokud se z Bad Bunnyho po tomhle setkání stane Good Bunny, tak budem vědět, že to zabralo. A my si dáme další track. Jonas Blue, Jack and Jack a jejich Rise. Let's go.

0: Anderson, Midnight Sun nám zakončila třetí společnou hočku, blížíme se do čtvrtý odpoledne, ale to neznamená konec, právě naopak, čeká nás poslední, nejnabitější společná hočka, takže se máte na co těšit, čekají nás další top songy, tak zůstaňte se mnou na Final.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Se stejnými názory na očkování, zdraví nebo osobní svobodu chtějí spojovat své uživatele nové seznamky, které vznikají ve Spojených státech. Určené jsou výhradně pro neočkované lidi. Jejich popularita výrazně vzrostla během pandemie covidu a zájem o ně podle provozovatelů pokračuje i v současnosti. Kvůli chybě

0: nějaký zaměstnanec, ale reagoval velmi klidně. Omlouval se a snažil se situaci uklidnit. Policisté později zjistili, že žena pracuje jako učitelka. Možná svatba Taylor Swift se stala tématem internetových spekulací. Podle nepotvrzených informací by se měla uskutečnit 3. července v newyorském Madison Square Garden. Po přívalu sázek navíc sázkové kanceláře zvýšily pravděpodobnost této události. Zatím ale neexistuje žádné oficiální potvrzení. Fajn.
1: Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn.
0: Please welcome to the stage. Krásný čtvrteční odpoledne. Tohle je Warm Up se mnou s Kristý a čtvrtek máme všichni rádi, protože je to malý pátek a taky máme rádi songy, tak není na co čekat. Pojďme na to hned teď. All Time Low, Black Bear, jejich Monsters, to vám právě teď posílám do uší. Tím odstartujeme poslední společnou hoďku dneska na fajnu. Let's go!

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Na fajnu nám dohrál Nutter a taky 54 Ultra, jich Talk to You. Máme 13 minutek po čtvrtý odpoledne. No a pokud hledáte nějaký fitness hack, vykašlete se na fitko, dejte si čokoládu. Největší fitness influencerkou v současnosti je totiž 106-letá babička, která tvrdí, že za jejím dlouhým životem stojí tři věci. Teď poslouchejte. Čokoláda, večírky a dobrá nálada. A já nevím jak vy, ale mně přijde hrozně uklidňující, že po letech poslouchání podcastů o ranních rutinách, vstávání v pět, ledových sprchách, přijde babička, která zažila dvě světové války a řekne, dej si čokoládu a běž se bavit. To je obsah, za který bych normálně platila na Hero Hero. Já neříkám, že odteď budeme večeřet čokoládu, jo, to ne. Neříkám, že každý pátek dlouhý budeme brát jako preventivní zdravotní péči. Ale líbí se mi představa, že dlouhý život prostě nemusí být perfektní. Možná je to prostě o tom dát si čokoládu bez výčitek.

zabalit polovinu života stresem a sem tam vyrazit na párty. Upřímně, kdybych ve 106 letech byla ještě schopná dávat rozhovory o wellbeingu, o nějakém fitness životu, tak si asi taky myslím, že jsem vyhrála. Takže dnešní wellness tip pro vás, dejte si čokoládu, bude vám líp.

0: Ed McRae servíruje jak jinak než hity. Tohle byl Revolving Door tady u nás na Fajnu. Čtvrtek 11. června, ale v Hinku to vůbec nevypadá jak v červnu, to počasí dneska. Víte co, ale aspoň se můžeme třeba podívat na nějaký dobrý film. Před 16 lety totiž měl premiéru film Karate Kid s Jackie Chanem a taky Jadenem Smithem, což je mimochodem film, který nám všem dal nějakou nereálnou představu, že po pár týdnech tréninku zvládnem bojový umění jako mistři a že životní problémy vyřeší jeden motivační proslov. Možná ne, ale je dobrý si něčím dodávat tu víru. Někdy je fajn být naivní. Takže tenhle film dneska extrémně doporučuju, pokud potřebujete motivaci, abyste přežili aspoň do konce toho pracovního týdne, tak si to dejte, pokud plánujete deku, gauč, ignorování reality, tohle je vaše znamení. No upřímně, jsou horší způsoby, jak trávit čtvrtek. Tohle je ten lepší. Takže film a předtím ještě další songy. Nás tady společně čeká třeba Fastboy, Clock Clock, Born Again. Tenhle song už za chviličku, tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Turn up hit music.
1: Fajn. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

Smokers a jejich hit Paris nám dohrává na fajnou čtvrtek odpoledne a dneska jeden D. Ptáte se jaký? Začíná mistrovství světa ve fotbale a některé hospody kvůli tomu udělali něco, co jsem si myslela, že je fyzicky nemožný. Otvíraj ve 3 ráno. Slyšíte správně? Ve 3 ráno, běžná otvírací doba. V čase, kdy já osobně jsem v tom nejhlubším spánku, tak někdo prostě už bude v hospodě. Kvůli časovému posunu se totiž některé zápasy český repre budou hrát už nad ránem a tak se hospody připravují na nápor fanoušků i tímhle způsobem. Konkrétně první zápas odehrajeme ve 4 ráno, chtěla jsem říct dneska, ale je to vlastně jakoby zítra, ale dneska, chápete, no prostě budete zítra muset brzo vstávat, abyste to ve 4 ráno viděli. Nicméně některé hospody nabízejí i snídaňový bufet, takže si budete moct dát vajíčka, kafe a fotbal dřív, než většina lidí ještě otevře oči. Tím se podle mě posouvá úplně na novou úroveň, takový to, když jedete ráno z party a vidíte ty lidi, kteří teprve jedou do práce, tak vy pojedete z fotbalu. Už budete vědět, jak to dopadlo, zatímco ostatní teprve pojedou do práce. Takže jestli patříte mezi skalní fanoušky, možná je nejvyšší čas začít googlit tu nejbližší hospodu ve vašem okolí, která bude otvírat ještě před rozedněním, kde si budete moct dát fotbal. Protože upřímně, fandit Česku v pyžamu z gauče jako dobrý, ale dát si v 3:30 ráno řízek a skandovat Češi, Češi, to je úplně jiný level oddanosti. Takže běžte najít hospodu a mezi tím další songy. Dominik Fike, White Keys, toho už máme na drátě, tak pojďme na něj. Let's go!

John, Turn the Lights Off, Party Song, kterému se připravujeme na pátek, i když je teprve čtvrtek. No a co? Kdo nám zakáže? Já nevím, co se to děje, ale já mám pocit, že jsem se dostala do věku, kdy každý jedno otevření Instagramu znamená, že uvidím nějakou žádost o ruku. Jo, tentokrát se zasnoubil český hokejista Martin Nečas se svojí dlouholetou partnerkou Niky. O ruku ji požádal na Havaji a ona samozřejmě řekla ano. Co jste čekali? Kdyby mě někdo požádal o ruku na Havaji, to asi neřeknete, ne? No a já už ani neřeším ty zásnuby samotný. Já jsem ve fázi, kdy otevřu ty fotky a říkám si, dobře, ukažte mi prsten. Protože už bych se z toho jinak zbláznila, tak aspoň posuzuju prsteny. A mimochodem, doporučuji mrknout na náš Instagram, protože tam najdete fotku toho prstenu, který Niky dostala. A je krásný. To je takový ten typ prstenu, kterýmu si řeknete, aha, takže takhle vypadají zásnuby lidí, který nechodějí do slevového oddělení nějakého zlatnictví. Každopádně obrovská gratulace, no a já si jdu zase otevřít Instagram a zjistit, kdo z mých vrstevníků se zase zasnoubil za posledních 10 minut. Možná z toho dostanu crash out, nevadí. Podpoříme to songama. Za chvilku si dáme třeba Jessie J, feat B.O.B. jejich Price Tag. Tak zůstaňte se mnou, tady na Fajnu. Yo, we the hit music station. Hey.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Čtvrteční odpoledne, blíží se pátá hodina a vy víte, co to znamená. Blíží se můj konec. Teda ne definitivní, naštěstí ne. Včera to tak možná vypadalo, jak už víte, bylo finále Survivora, trošku jsme slavili, trošku to někdo přepísk, ale jsme tady, zvládli jsme to, společně jsme si užili 4 hodky, teda doufám, že jste si je užili se mnou, tak jako já a s tím naším top playlistem. Za chvilku vás čekají další songy a hlavně na vás čeká Jumpik, který mě tady vystřídá, už se na vás moc těší, bude to s ním zase sranda, jako vždycky. No a já vám posílám na rozloučenou jeden song pro všechny, co máte pocit, že už nezvládá. Dáte tenhle konec týdne, všechno vás otravuje, chcete to mít za sebou. Tohle je ideální věc, která vás trošku povzbudí i zároveň. To budete chápat, budete s tím relatovat. Gufrau, Marie April, jejich nezvládám. Posílám právě do vašich uších, mějte se krásně, slyšíme se zase zítra. Tak bye babes.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
4: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
6: Fine Drive. Jindra Žampa.
7: OK, je to tady. Startujou 3 hodinky Fine Driveu. Čtvrtek, malý pátek, v té první hodince si řekneme třeba, v jakém věku jsou ženy nejspokojenější. Do toho nabitej playlist odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson Stateside právě teď na Fineu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Justin Bieber, Beauty and the Beat, naprosto legendární track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Dáváte si Fajn Drive a dámy, mám pro vás dobrou zprávu. Pokud máte pocit, že teď není všechno úplně ideální, tak podle některých výzkumů to nejlepší teprve přijde. Psychologové a sociologové totiž tvrdějí, že hodně žen dosahuje největší životní spokojenosti až po 40. Prý za to může větší sebevědomí, menší potřeba řešit, co si myslí ostatní a celkově lepší přehled o tom, co člověk od života vlastně chce. Jinými slovy, tak ve 20 hledáš sama sebe, ve 30 řešíš všechno kolem a ve 40 už je ti tak všechno nějak tak no prostě je to jedno. Hele lidi, napište mi ženy, jak to máte vy, anebo i vy muži, kdy si myslíte, že je žena v nejlepších letech? 724 634 634. Nebojte se toho a napište mi to.
1: Zdravím všechny posluchače Fajn Rádia, já jsem Rokem. Vždycky hot.

Dáváte si fajn, tohle to byl Khalid, track Tied Up, za Majkem Jindra a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, kdy podle vás jsou ženy v tom nejlepším věku. Eliška napsala, za mě tak 35, přijde mi, že ženy v tom věku už mají srovnaný život a zároveň pořád chuť dělat blbosti. OK, a mě se lidi smáli, že mám o 11 let starší partnerku. Terka napsala, mě je 22 a doufám, že nejlepší léta teprve přijdou, protože zatím nejsem úplně spokojená se svým životem. Hele Terko, můžu tě uspokojit, určitě ty nejlepší léta přijdou. A Matěj napsal, nevím proč, ale řekl bych 30+. Ve 20 jsme všichni ještě tak trochu mimo. Já si myslím, že budu mimo i v těch 30. Fine Drive. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz. Poslouchej Fine Fresh Radio přes webovky.

0: 15 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Love to 12, skvělý track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Dáváte si Fine Drive. A lidi, pojďme zazpomínat na takový oldschoolovej, ale strašně dobrý track Alejandro od Lady Gaga. A pojďme si taky připomenout, jak Lady Gaga začínala. Lady Gaga, než se stala světovou hvězdou, tak hrála po malých barech v New Yorku, vystupovala na burleskních večerech a dokonce psala písničky pro jiný interprety. Zajímavý teda je, že jméno Lady Gaga vzniklo podle hitu Radio Gaga od Queenu, to jsem třeba vůbec nevěděl, a původně jí ho vymyslel producent úplně tak jako náhodně při práci ve studiu a vidíte kde. Pojďme si dát na ten skvělý track Alejandro právě teď na Fajnu. Straight from the work to the home. Fine Drive.

Posloucháte Fajn ve čtvrtek 11. června a nyní si povíme o vztahové cestě do friendzónu. Já jsem si vždycky myslel, že ideální partner je ten, co všechno odkejve, nikdy se nehádá a proto druhýho by se rozkrájel. Jenže podle psychologů je to naopak trochu problém. Když člověk pořád ustupuje a snaží se být za každou cenu ten hodnej, může časem ztratit sám sebe a upřímně, jakoby koho by přitahoval člověk, co na všechno odpovídá a jak to chceš ty? Tak mě zajímá, co je podle vás ve vztahu důležitější? Bejt hodný za každou cenu, anebo si občas umět dupnout a říct si svůj názor? Napište mi, jak to vnímáte vy na 724 634 634. Fine Drive.

0: goes. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

Fajnový čtvrteční večer na Fajnu. Pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že příliš hodní kluci mají většinou pravděpodobnější cestu do friendzónu. Ptal jsem se, jak to máte vy. Terka napsala, měla jsem kluka, který mi ve všem vyhověl. Ze začátku super, ale pak mě to začalo nudit. Ajajajajajajaj. Martin napsal, podle mě nejvíc sexy, když má člověk vlastní názor. Nemusíme se shodnout na všem. To dává smysl. A třetí zpráva je od Davida. Bez hádek to nejde, důležitý je, jak se pohádáte a jak se usmíříte. Ale Davide, na co pak ty narážíš?

0: skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Next Generation.
2: Next Generation.
1: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
2: Fine
0: Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Fine Drive.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
4: OK, jedna hodinka Fine Drive za náma, dvě před náma, ty dvě budou neskutečně nabitý. Druhou odstartuje Rihanna, Breaking Dishes, a pak si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě. Tak buďte u toho právě teď, na Fajnu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Sigala, AM to PM, skvělý track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Pojďme se podívat, co novýho se děje v hudebním světě a já si myslím, že tohle to čekalo málo kdo. Dneska startuje mistrovství světa ve fotbale a přesně do toho Kellyn s Nobody Listen posílají ven track Krejčí. Jakože fakt track o kapitánovi český repre Ladislav Krejčí. Takže jestli jste se potřebovali dostatečně naladit na mistrovství světa ve fotbale, myslím si, že tohle je dobrá vstupenka. Já vám pustím aspoň kousek, abyste slyšeli, jak to zní. Zní to nějak takhle. Jako tohle to by mě nikdy v životě nenapadlo, že Kellyn s Nobodym dají ven. Ale je to skvělý, já doufám, že stejně tak, jak je vydařený track, tak bude vydařený i to mistrovství. Pojďme držet klukům palce a my jdeme pokračovat v playlistu. Před náma Loy a Red Eyes právě teď na Fajnu.
3: Fajn Drive, Jindra Žampa.

Red, Born with a Broken Heart. Dáváte si fajn a pojďme si dát takový upřímný okénko. Mě by schválně zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vás partner po letech přestal přitahovat, ale když jste náhodou potkali někoho novýho, tak najednou se to přitahování vracelo zase zpátky. Psychologové mají pro tenhle pocit dokonce název, říká se tomu frej sexualita, a jde o situaci, kdy člověka nejvíc přitahují noví a neznámí lidé, zatímco se rostoucí blízkostí a jistotou ve vztahu přitažlivost tak jako nějak tak jako slábne. Neznamená to automaticky, že je vztah špatný nebo že je čas se rozejít, spíš to může souviset s tím, že některý lidi prostě víc přitahuje něco novýho, nějaký tajemství a zrušení z objevování. No i takhle se dá teda okecat nevěra, no. Já nevím, hele, dejte mi vědět, jak to máte vy. Myslíte si, že ve vztahu musí být pořád jiskra jako na začátku, nebo je normální, že se to časem promění v něco jiného a že ten člověk prostě kouká někam jinam, no. Vím, že tady bruslíme na tenkým ledě, ale zajímá mě, co vy napíšete. 724 634 634. Fajn.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
3: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
2: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
4: Tohle bude krásný léto.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.

0: Topic, taký Fireboy, Nico Santos, Buddy, dáváte si fajn, za majkem Jindra. Bavili jsme se o tom, že existuje takový jistý termín, který mu se říká free sexualita, a jde o to, kdy člověka nejvíc přitahují noví a neznámí lidé, zatímco s rostoucí blízkostí a jistotou ve vztahu přitážlivost slábne. Ptal jsem se, jak to vidíte vy. Nikča napsala, po 3 letech už to nebylo jako na začátku, ale nahradila to důvěra a tu bych za motýlky v břiše nevyměnila. Tak to je hodně zajímavý. David napsal, jiskra není zadarmo, musí se přikládat pod kotel. Dobře, i takhle se to dá říct. A nejvíc mě teda rozsekala tahle ta zpráva. Verča napsala, já jsem zjistila, že mě nejvíc přitahuje člověk, který ho fakt dobře znám, takže u mě přesný opak. Takže z friendzónu se stává shipzone, tak se tomu dá říct?
1: Fine drive.
2: Fine drive.
1: Fine.

0: Rudimental a Khalid All I Know. Dáváte si fajn ve čtvrtek 11. června a lidi, zdá se, že část naší generace Z přestává věřit klasickému receptu makat, šetřit a jednou se budeme mít dobře. Objevuje se nový pojem finanční nihilismus a to je pocit, že bydlení je nedostupný, ceny letějí nahoru a ani poctivá práce nemusí znamenat jistotu. Takže proto si někteří my, mladí, říkáme, když si stejně nikdy nekoupím byt, tak proč bych si dneska neužil naplno? Místo spoření tak víc utrácíme za zážitky, cestování nebo věci, které nám udělají radost hned. Hele, napište mi, jaký typ člověka jste vy, jestli šetříte, jste taky ty šetřílci, anebo jste ty, co jedou prostě každý měsíc do nuly a do plnejch. Já jsem určitě ta druhá varianta, ale zajímá mě, jak to máte vy. Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fajn Radio. Prostě hity.

Ladíte fajn, tohleto byl Harry Styles, dáváte si Fine Drive a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli jste spořílci, anebo jestli si nic nedáváte bokem a jedete, jak se říká, do nuly. Míša napsala, já jsem přesně ten člověk, co si poslední den v měsíci kontroluje účet se zatajeným dechem. Myslím si, že tenhle ten pocit zatajeného dechu známe my všichni. David napsal, každý měsíc posílám něco bokem, i kdyby to měla být tisícovka. Když to neudělám hned po výplatě, neutratím už nic. No, měl bych se z tebe ponaučit, Davide. A Lucka napsala, mám spořák, ale vždycky si z něj pak zase půjčím sama sobě. Takže takovej spořák, nespořák.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Fine Drive.
0: Fine Drive. Jindra Žampa.

0: I tahle ta bude neskutečně nabitá. Začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Já jdu teď smazat náš aktuální playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724634634. No a vyhrává ten nejrychlejší. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
0: Čak, čak, čak, čak, čak. Už to tiká, už to tiká. A já vidím, že už to i cinká. První zprávu tady máme od Jakuba, který by si přál Zaru Larson a Midnight Sun. OK, může být. Hned zápětí píše Lucka, která by si přála track Bills, Lunch, Money, Louis. Strašně dobrý track, dáme. Co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A těch posledních pár sekund trefil Peťa, který si přeje tedy o svým se Mr. Know It All. Hele, dopisujte klidně i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

přesně to, co vydiktujete. Tohle to byl strašně dobrý track, byl. Jsem rád, že jste to vytáhli. Dáváte si fajn 10-minutovku podle vás. Třetí track v pořadí je Teddy Swims, Mr. Know It All. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky z těch, o kterých jste si psali. Všechno tam nenareveme, proto potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724-634-634 a rozhodne, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte.

0: Dáváte si fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Pepa. Čau Pepo.
1: Ahoj.
0: Řekni mi, jaký jsi měl dneska den?
1: Dneska jsem měl velmi dobrý den, akorát vzhledem k tomu, jaký je počasí, tak chtěl jsem jít na golf, ale hold, asi zůstanu doma.
0: Ale já si říkám, že poslední dny to počasí není úplně veselý. Jak zvládáš ty tyhle ty pršavý dny?
1: No tak většinou buď chodím do fitka, nebo okay, jsem takhle z doma a koukám na dokumenty.
0: A jak seš ready na plavkovou sezónu, protože já třeba vůbec.
1: No já teda taky ještě nejsem moc připravený, ale cítím, že už se tam začíná pomalu něco rýsovat.
0: Jo, tak snad to za ten měsíc ještě doženem a holky po nás budou pokukovat, co?
1: No,
0: tak jo, ale pojďme si držet palce, před náma jsou tři tracky, jsi na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, tohleto je jednička. David Guetta a Lighter. Dneska je čtvrtek, malý pátek, takže vlastně takový jakoby vhodný song k tomu dnešnímu dni. Tak, ale mám tady pro to ještě dvě varianty, tohleto je dvojka. Die with a smile. Taková klidnější varianta, ale máme tady ještě jednu variantu a ta je z český hudební scény. Grey 256 a Bad Days. Tak Pepo, je to jenom na tobě, ty můžeš rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Tak já bych tu desetiminutovku zakončil tím Bruno Marsem.
0: OK, takže Die with a smile, je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Tak třeba tobě.
0: Jo, tak děkuju, aspoň se necítím tak sám v tom studiu. Ale děkuju, měj krásný večer a zase někdy zavolej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. 10 minutes for you.

čtvrteční večer na Fajnu, tohleto je Fajn Drive a i dneska při čtvrtku se tady bude trapnit. Před náma je Cringe Minute. Pojďte mi napsat, co trapného se vám v poslední době stalo, pojďte napráskat sebe, svýho kámoše, tátu, mámu, babičku, dědečka, kohokoliv. Prostě hlavně tě sranda. Napište mi Cringe Minute na 724 634 634. Fajn Drive.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Fajn rádio. Fajn rádio. Prostě hity.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.
8: Turn it up.

Cringe Minute. Dáváte si fajn, před náma je minuta trapnosti aka Cringe Minute a dneska se o svoje trapno podělil Kristian. Ten mi napsal: nedávno jsem měl rande s jednou holčinou, se kterou jsem se seznámil přes Instagram. Naživo se mi ale tolik nelíbila. Hned při seznámení a setkání jsem jí řekl, že musím přeparkovat. Už jsem se nevrátil. Jejda, teď je mi líto tý holčiny, ale... Musím říct, že je dobrá taktika. Straight from the work to the home. Fine life. Fine.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Gie a Bike

0: jsem Matěj Plšek, posloucháš Fine a Next Generation a teďka si na dalších pár minut, asi půl hodiny, převezmu vysílání, takže let's go. No, budu vám pouštět tady samý bangry, naposledy jsem měl Next Generation asi 3 měsíce zpátky, takže jsem se na to mega těšil. A jo, první song bude můj nejnovější a jmenuje se Dokonala. Řekl vám takový story time, jak tak jakoby vzniknul, ten song existuje už od února, aspoň taková první kostra toho songu, protože na začátku tohohle roku všude po TikToku koloval takový ten trend, že 2026 je nový 2016 a v té době se dělaly takový popový písničky a tak jsem říkal, že vlastně wow, já bych chtěl mega něco takového udělat, tak jsme na tom dělali a strašně dlouho to trvalo, než jsme udělali ten song tak, aby sedl tak, jak i teďka. Takže ho užívejte, když tak ho najdete úplně všude. Dokonalá Matěj Plšek, let's go!
1: Next Generation.

0: generation. Yeah. Brand new music. Tak, tohle byl můj nejnovější song Dokonala a vyšlo to pár dnů zpátky, takže si to rozhodně poslouchejte, natačíte na to TikToky, je to mega banger, já jsem si to fakt oblíbil, myslím si, že to bude takový hit letošního léta, co myslíte, dejte mi vědět. No a dneska ale budu pouštět několik dalších bangerů, i ty, co třeba poslouchám a jedu mi na repeat posledních pár dní. A další song bude Kdo od Robina Zuta a Buka. Yes, yes, yes. Já jsem si chvíli říkal, jestli to vlastně dát do rádia, ale myslím si, že to nebude rozhodně problém. A je to strašný banger, jakože fakt super. A myslím si, že je to jako fakt extrémní tech. No a další bude Beat It od Michaela Jacksona. Byl jsem na tom filmu, myslím, že každý byl na tom filmu a kdo ne, tak na to rozhodně zajděte. Vlastně už několik let, co nežije, a pořád teďka jako jeho songy jsou nejposlouchanější na světě, což mně přijde jako, že to snad nikdo nikdy ještě nedokázal, ani nedokáže podle mě. Takže užívejte tuhle dvojku songu a let's go!
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Yo, yo, yo, posloucháte Fine Next Generation, já jsem Matěj Plšek a tohle byl král popu Michael Jackson, který ho nikdy nepřekoná, Beat It. A teď vám pustím další dva songy a bacha, budou oba od Harryho Stylese, protože je to jeden z mých nejvíc all time, prostě favorite zpěváků. Jedeme na něho dokonce do Wembley, do Londýna, někdy v červenci, protože dívali jsme se s tátou na Netflix, jak tam má to One Night in Manchester, kde hrál to celý svoje album a jako líbilo se nám to natolik, že tam prostě jedeme do toho Wembley. A jo, první track bude As It Was, to určitě znáte, As It Was, a další bude American Girls z toho nového alba, nevím teďka přesně, jak se to album jmenuje, docela, ach, myslím, že to i Kiss All The Time nebo něco takového. Myslím, že něco tak, no, takže užívejte.
2: Next Generation. Yeah. Brand new music.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tohle byly songy As It Was a American Girls a teďka budou tři songy po sobě, na to se mega těším. Dneska si myslím, že jedeme docela na husté vlně, co si myslíte? Já si myslím, že jo. A další song bude Perpetuum Mobile od Evy Farné. Jako strašně super song a my na ní jedeme se podívat do Edenu, tady to se těším a líbí se mi ten tag moc. Další song bude Malinový syrup od kapely Mirai. Teďka vzpomínám vlastně na minulý léto, kdy jsme s nima jeli jako předkapela celou tour v létě, myslím skoro všechny koncerty a budu na to vzpomínat dlouho. Bude to podle mě jedno z mých nejlepších jakoby summer v mém životě. Myslím, že tohle léto bude taky super, ale ta tour s těma Mirajem, to byly fakt super koncerty i afterparty, fakt na to dobře vzpomínám a ten song Malinový syrup se mi taky líbí moc a další song bude One Dance od Drakea, taky to I Need One Dance, takže užívejte.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

Posloucháte Fajn, já se jmenuji Matěj Plšek a máme před sebou poslední dva songy, tyhle z TV Next Generation, užil jsem si to moc. Každopádně, budou to taky bangry. První z té dvojky bude That's What I Like od Bruno Marze. Ten má taky teďka turné, vydali album a mrzí mě, že se asi na žádný koncert nepodívám, protože ho mega rád poslouchám, je taky jeden z mých nejvíc favorite artists prostě celkově. A no, tak třeba někdy příště. Každopádně ten song je banger. Jsem rád, že ho tady dneska pouštím, protože dneska mi to baví moc. A jako další song bude Bude to dobrý a hádejte od koho. Je to můj song od Matěje Plška, víš co? A je to song, který vyšel v dubnu a moc se mi líbí, mám ho rád naživo na koncertech. Takže užívejte výběr. Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Fine. Čau, já jsem Matěj Plšek a tohle to byla dnešní moje Next Generation tady na Fajnu. Já jsem si to užil moc, díky, že jsem tady mohl být. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste se nenudili a snad jste si to užili. No, tak se třeba uvidíme někdy na koncertech. Máme před sebou celý léto koncertu venku po festiákách. Na podzim máme klubovou tour, Alien tour. Tak se vidíme na tour, bude to super. Poslouchejte moje songy, vyšel mi nový song Dokonala před pár dnama, asi jeden z nejlepších tracků, co jsem udělal. Takže si to poslechněte, to, že se na to TikToky všechno. Brzo bude i klip, pracujeme na tom. Takže tak, no, co bych ještě tak řekl. A jo, sociální sítě, no jasný, sledujte mě na Instagramu, na TikToku a dozvíte se pak, kdy bude další Next Generation a kdy mi vyjde další song a kdy budeme mít příště koncert. Takže jo, díky moc, mějte se krásně, no, ne krásně, hlavně se mějte fajn. We
2: are number one. Next Generation.
3: Number one hit music station. I just wanna go back home with you.
2: Yeah, yeah. Inside them.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Lily Bean.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Best.
6: Music. Fine.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: co je zrovna teď in Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn?
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Jo. Alright, listen.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fajn.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. Největší hity každý den. Vždycky hot.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.